0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

trumpet. Mambo number 5.

Klíšťat ale to zbojovala s vedry, lidé musí být ale opatrní i teď na podzim, a to i u nás na jihu Moravy. Tak bacha, díky suchu a horku evidují jihomoravští hygienici letos zatím méně případů klíšťové encefalitidy než loni. Dosud jí onemocnilo 30 lidí, meziročně o 6% méně. Což je pěkný, ale kdyby to bylo větší procento, byli bychom rádi. Přesto aktivní jsou stále, nynější počasí je pro ně příznivější, a tak samozřejmě, pokud vyrazíte třeba do lesa na huby nebo procházku, opatrně chraňte se a prohlídněte se. Někdy

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Naleju si nostalgii.

Bobří hráze pomáhají proti suchu, na soutoku díky ní vznikají mokřady, i to probereme u nás na Krokodýlu. Bobři pomáhají zadržovat vodu v krajině a přispívají tak k boji se suchem. V chráněné krajinné oblasti Soutok na jihu Moravy jejich hráze vytváří mokřady a udržují vodu v tůních, slepých ramenech a na loukách. Daří se tak proto i řadě dalším živočichům, což tedy je dobrá věc. No, tak je tam nechme, ať si dovádí a vy si v klidu vychutnávejte. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

brzy. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

5 hodin 29 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den, máme tady čtvrtý pracovní den 39. týdne. Čtvrtek 24. Jaromír a Jaromíra právě dneska slaví svůj svátek. Máme tady druhý podzimní den, ten nám začal včera, tak doufám, že ten podzim bude příjemný. Když si vzpomínáme na to horké léto, neříkám, že by to musel být stejně horký podzim, ale tak chtěl by to nějaké ty teploty možná o malinko vyšší, protože když se podívám třeba teď na teploměr, tak v Brně máme jenom nějakých 8 stupňů, což teda fakt není moc. Ve Žďáru tam mají dokonce jenom 5 stupňů, zkrátka ty teploty nic moc, ale o víkendu by nám měli vystoupat snad na nějakou příjemnou 20, možná i lehce nahoru. Co se týče silnic v téhle chvíli, byste neměli potkat žádné vážnější problémy, i když tady vidím silnice 417 u obce Prace, tam probíhá vyšetřování nehody, je to nehoda osoby na elektrokoloběžce, tak prosím pěkně, dejte pozor, ať jdete kamkoliv. Přátelé, jdeme na to, dobré ráno, dobrý den.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5:40 k tomu, jak máme venku, zatím je to bez deště. Teplota v Brně je na 8 stupních, Břeclav hlásí 7,5, Vyškov 7, ve Velké Meziříčí je 7,5 a v Žďaru nad Sázavou jenom 5,5 stupně. Jak to bude dneska vypadat, očekává se velká oblačnost, jen ráno ještě může být sem tam polojasno, během dopoledne a odpoledne budou od západu postupovat přes většinu území přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle i bouřka večer, ale budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty ne moc vysoké, pouze mezi 13 až 16 stupni. Dobré ráno.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
0: Rádio Krokodýl.
4: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 5 hodin 59 a půl minuty. Dobré ráno, dobrý den, jste s Radiem Krokodýl i dnes ve čtvrtek 24. září. Ze studia Radia Krokodýl dobré ráno přeji Katka Horáková.
1: A Tunde Kala, krásné ráno. Brněnské basketbalistky bohužel neuspěly v boji o Evropskou ligu, podrobnosti ve zprávách.
0: Co dáme po šesté? Farala Williamse.

0: Jak to vypadá a bude vypadat s počasím? V centru Brna máme 8 stupňů, to není moc. Vyškov hlásí stupňů 7, Břeclav 7,5, Znojmo tam je teplej, tam je 9,5 stupně. Během dne se očekává velká oblačnost, ráno ještě může být celkem polojasno, ale během dopoledne a odpoledne budou od západu postupovat přes většinu území přehánky nebo občasný déšť, odpoledne možná i nějaká ta bouřka. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Odpolední teploty nevysoké, maximálně 13 až 16 stupňů.
1: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je 6, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Bazény Lužánky v Brně získají novou bazénovou vanu, sprchy, zázemí pro wellness zónu nebo technologii na recyklaci vody. Brněnští radní zařadili akce do závazného plánu investic na příští rok. Přestavba za zhruba 114 milionů je v plánu na roky 2027-28.
1: Rádio Krokodýl. Blanensko.
2: Dvě tragické nehody se včera staly na silnici 43 u Krhova na Blanensku. Úmrtím řidiče skončila ráno nehoda osobního a nákladního auta. Další člověk zemřel při odpolední nehodě nedaleko. Také šlo o střet osobního a nákladního vozu. Příčinu policie zjišťuje.
1: Rádio Krokodýl. Žďársko.
2: Ve Žďáru nad Sázavou se do prosince změní v 6 oblastech dopravní režim. Někde bude nově jednosměrná ulice, ve většině těchto míst bude rychlost snížená na 30 km v hodině. Parkovat se bude jen na vyznačených místech. Cílem je sklidnit dopravu a zpřehlednit parkování. Basketbalistky Žabin ani KP Brno neuspěly v boji o Evropskou ligu. Žabiny prohrály v semifinále kvalifikace doma s Bělehradem 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru, stejně jako Královo pole, které podlehlo na hřišti francouzského Flames Carolo 81-101.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Záhumenice počítejte s omezením kvůli opravám. Opravy probíhají také na Drobného ulici do centra před Sportovní. Co se týče síly provozu ve městě, momentálně se projíždí bez výraznějších komplikací, ale zdržení kolem 5 minut už hlásí řidiči na hlavním tahu ze Svitav do Brna na příjezdu do Lipůvky. A doprava nárazově zpomaluje převážně v pravém pruhu na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy mezi Pupůvkami a 196. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kuptil Šar.
0: Kubo, děkujeme. Čerstvá nehoda je hlášena na trase z Uherského hradiště na Brno za Slavkovem. Tam se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: jsou 3 minuty po 6. hodině. Radní, přejem dobré ráno.
1: Hezké ráno, my vám už brzy představíme výherní hit na benzín, tak zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 12 minut, k tomu pojďme se podívat na 24. září. Například v roce 1483 v Praze na Staroměstském náměstí a Novoměstské radnici došlo k defenestraci burgmistra a sedmi končelů a jednalo se o druhou pražskou defenestraci. V roce 1815 po řadě neúspěšných pokusů proběhla ve Stromovce první zkušební jízda českého parovozu Josefa Božka, první tohoto druhu na kontinentě za přítomnosti veřejnosti. Například v roce 1937 proběhla premiéra českého filmu Tři vejce do skla s Vlastou Burianem v hlavní trojroli. Jednalo se o 24. film Vlasty Buriana. Můžeme také zmínit rok 1945, kdy se Jan Werich s rodinou rozhodl opustit po 6leté emigraci Spojené státy a vrátil se zpátky do Prahy. V roce 1957 v noci z 24. na 25. září byl v Ústavu jaderné fyziky v Řeži uveden do provozu první československý jaderný reaktor. V roce 1965 proběhla premiéra českého černobílého filmu Zdeňka Podskalského Bílá paní. Kvůli satirické kritice bylo během normalizace zakázáno film promítat. A taky ještě třeba můžeme zmínit rok 2017, kdy evropský tým tenistů porazil zbytek světa 15-9 v prvním ročníku nově založeného Laver Cupu tenis, hraného tady u nás v Praze. U zrodu americko-australsko-švýcarského projektu stál tenista Roger Federer a také Tomáš Berdych. Co zmíníme ze světa? Například rok 1845, kdy v Americe byl založen první baseballový klub. Ještě jednou sport. V roce 1957 byl v Barceloně otevřen Camp Nou, nebo Nou Camp, chcete-li, největší fotbalový stadion v Evropě. Kdo dneska slaví narozeniny z těch známějších? Například je tady herec Miroslav Vladyka, ten slaví 67. narozeniny. Herečka Veronika Frejmanová slaví narozeniny 71. Iveta Blanarovičová slaví dneska narozeniny 63. Kdo dneska slaví svátek, pokud jste se ještě nepodívali, tak je to dneska Jaromír a Jaromíra. Dnes je světový den proti softwarovým patentům. Zajímavý toť svátek. Pokud dneska slavíte vy, tak my gratulujeme a přejeme dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Farrell Williams a Happy na Krokodilu v 6 hodin 19 minut, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: V Brně máme 8,5 stupně, Vyškov hlásí stupňů 7, Břeclav necelých 8, ve Žďáru nad Sázavou je stupňů 5. Odpolední teploty nevysoké 13 až 16. Deštníky se dneska asi vemte, protože během dopoledne a odpoledne budou od západu postupovat přes většinu území přehánky nebo občasný déšť, ale odpoledne se může občas vyskytnout i bouřka.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Práce na přípravě velkokapacitní bioplynové stanice na biologicky rozložitelný odpad v brněnských Černovicích se nyní soustředí na prověřování dotační podpory a ekonomické rentability projektu. Původní plány uváděly, že by bioplynová stanice mohla být v provozu letos. Rakovina dutiny ústní postihne stovky Čechů ročně. Téměř polovina pacientů na toto onemocnění umírá. Jak poznat varovné příznaky?

0: Poslouchejte Rádio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
1: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na Rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jé!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tati, co je to hybrid?
8: To je auto.
7: A co je to superhybrid?
8: To je Chery.
9: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
10: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
11: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
14: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
15: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
14: Vážně?
15: Já mám Lelosy na sobě celý den.
14: Lelosy. Too comfortable to take off.
16: Načková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
17: Chcete

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu?
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: 6 hodin 30 minut, k tomu máme pro vás dobré zprávy, protože máme pro vás benzín zadarmo za jednu jedinou písničku. A když vyhrajete, tak si myslím, že máte radost.
2: Pěkně vás zdravím, já jsem Veleňka, věrná posluchačka Krukouše. A vyhrála jsem benzín, kterým budu darovat svýmu synovi.
1: To je hodná maminka.
3: Já bych chtěla taky od maminky, tak já již volá. No ale musíte každý všední den vychytat samozřejmě výherní hit a tím dnešním je Shakira Waka Waka.
1: Až bude hrát tato písnička, volejte 600-300-303, pokud budete první, je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice. Nejdříve bude mluvit Kuba, pak budu pokračovat.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Záhumenice počítejte s omezením kvůli opravám. Opravy probíhají také na Drobného ulici do centra před Sportovní. Co se týče síly provozu ve městě, momentálně se projíždí bez výraznějších komplikací, ale zdržení kolem 5 minut už hlásí řidiči na hlavním tahu ze Svitav do Brna na příjezdu do Lipůvky. A doprava nárazově zpomaluje převážně v pravém pruhu na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy mezi Pupůvkami a s 96. kilometrem.
1: Pozor taky dejte u Blučiny, tam se řeší nehoda 2 nákladních aut a pozor také v Brně v ulici Dusíkova, kde se řeší nehoda osobního auta s chodcem. No a na 50. u Slavkova se řeší nehoda 2 osobních aut, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, tak se tam zdržíte.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Přesouváme se do školky v Řečkovicích a ptáme se, kdo je to úředník.
3: Úředník může být třeba ředitel státu. Pracuje v práci a vydělává si peníze, pracuje na

0: si.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Novinka Rádia Krokodýl. Leonie.

0: Za 5 minut bude 6:45. My posloucháte Krokodýla. Katka má v téhle chvíli připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Deštníky sebou zatím ne, ale během dne by se tady měly vyskytnout přehánky. Budou postupovat od západu a budou to přehánky nebo občasný dešť, ale odpoledne se může občas objevit i bouřka. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty dneska nebudou moc vysoké, pouze 13 až 16 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Brno hledá firmu, která postaví další etapu protipovodňových opatření, která zahrnuje úpravu části nábřeží Svratky a Svitavy. Předpokládané náklady jsou necelé 3 miliardy korun bez daně. Město očekává, že zhotovitele by mohlo vybrat na přelomu letošního a příštího roku. V Česku včera od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Agresivní postoj Ruska představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost. Řekl to v projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku prezident Petr Pavel. Rizika podle něj rostou každým dnem. Bezprostřednost hrozby podle něj názorně ukázal nedávný pokus o dronový útok na letišti u Lipska. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu včera porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
10: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
11: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
12: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
14: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
15: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
16: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Pokud ještě, milí zlatí, nemáte program na tenhle víkend, tak možná už ho máte, protože pokud jste zvědaví, jak vypadá nová brněnská T-Arena, tak máte jedinečnou možnost, protože o víkendu se její dveře otevřou široké veřejnosti.
1: Dočeká vás velký open air víkend, vstup je zdarma. V sobotu vystoupí před T-Arenou třeba Sebastian, Marian Vojtko s Terezou Mátlovou a už ve 13 hodin se taky můžete těšit na autogramiádu Komety Brno.
0: Tak to je sobota a v neděli dorazí Martina Pártlová, také Městské divadlo Brno a spousta dalších. K tomu dobré jídlo, zábava pro malé i velké a můžete se podívat také přímo do nové areny. A Radio Krokodýl bude přímo u toho. Budeme vysílat přímo před tý arénou.
1: Tak se na vás těšíme.
0: Už tenhle víkend.
2: Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava. Radio Krokodýl.

0: Tak tohle je Shakira tady u nás na Krukrule. A prosím vás pěkně, ne Vaka Vaka, což je dnešní výherní song, pokud se nepletu, ale je to trošku jiná písnička.
1: Ale plete se to, no.
0: Velmi, velmi. Bude 7 hodin za 2,5 minuty a vy jste s Krokodýlem.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz. Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Představení Hobbit, veřejná generální zkouška, je na programu v divadle Radost v 18 hodin. Inscenaci Mumming Off nabízí divadlo Dip ve Vesně v 17 hodin.
2: Radio Krokodýl.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
1: Jo!
5: Jé!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Bude 7 hodin, vy jste s Krokodýlem, Katkama nachystané. Další zprávy, dobré ráno.
1: Pěkné ráno, během zítřejší noci vědy se v Brně otevřou desítky pracovišť, víc už za chvíli.
0: Co si zahrajeme po 7. hodině? Například tady bude David Guetta a Kelly Rowland. Spill Groove Jets. A taky dáme činesky. Každý ráno. Každý ráno, když si vzpomenu, kde jsem nechal deštník, bych si to měl zapamatovat. Dneska, prosím vás, pěkně bude asi potřeba. Zatím tedy ne. Zatím nám tady neprší, i když tady vidím Hrušovany, tady je drobná přehánka, za chvilku bude drobně pršet v Mikulově a od západu během celého dne, nebo hlavně dopoledne a odpoledne budou přehánky, chvílemi bude i trvalejší dešť a možná i bouřky. Teploty nám budou stoupat se současných 8, které jsou v centru Brna, na 13 až 16.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Komunikace lidí, rostlin i strojů je tématem letošní Noci vědy, při které se zítra v Brně otevřou desítky univerzitních a akademických pracovišť. Zdarma nabídnou prohlídky, přednášky, kvízy nebo interaktivní pokusy. Největší nabídku aktivit zajišťují veřejné vysoké školy.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Břeclav spouští projekt WC gratis, který lidem umožní bezplatně využít toalety v zapojených podnicích. Smlouva s městem začne platit 1. října. Od stejného dne má provozovnu označovat také samolepka upozorňující na bezplatné toalety.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Ve Veselí nad Moravou včera složky integrovaného záchranného systému cvičily zásah proti aktivnímu střelci ve vlaku. Do akce se zapojili desítky lidí, kteří scénář předem neznali. Šlo o jedno z prvních podobných cvičení na nádraží. Boxerka Stella Blažková prohrála v semifinále mistrovství Evropy ve váhové kategorii do 80 kg s ruskou Anastázií Demurčianovou. Juniorská mistryně světa z roku 2024 v souboji o finále podlehla soupeřce 0-5 a ze šampionátu v Sofii si odveze bronz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, začíná Kuba.
11: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na výjezdu z Lesné na Soběšice srazil osobák chodcem. Na cestě z Uherského Hradiště na Brno za Slavkovem bouřil osobní auto s nákladním a kolona má přes kilometr a silný provoz je na dálnici D1 před Brnem od Prahy od Ostrovačic. Pro Rádio Krokodýl z Globa Assistance Jakub Tilšár.
0: Kubo, děkujeme. Právě dorazila informace, že nehoda u Slavkova už je odstraněná, provoz obnoven. A pozor na D2 na 10. kilometru ve směru k Brnu se řeší nehoda osobního auta do svodidel a Klučiny se ještě dořešuje nehoda dvou nákladních aut. Přejem šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 7 hodině ranní a máme pro vás 2 vstupenky na brněnskou hvězdárnu.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem už za pár minut, zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jde děda po ulici a vidí, jak školáci vesele kouří a ta se jich ptá: chlapci, kolik vám je let, že tu si tu vesele vykuřujete? 18. No, to by mohl říct kdokoliv. Omyl, vy už ne, dědo.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut k tomu na Krokodýlu v téhle chvíli hrajeme o dvě vstupenky na brněnskou hvězdárnu.
2: No, vy můžete volat studio 603 103 103 a když odhalíte, na co se ženek ptá, tak vyhraje vaše.
1: Žanku!
3: Pomeňte, co to znamená hodit voláry?
1: Hodit voláre, co to může znamenat? Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Děkujeme.
1: Se nějak nezadařilo. Co říkají Brňané? My jsme se jich taky zeptali, jestli ví nebo neví.
4: Jakomu brnknout?
5: No, zavolat někomu.
6: Brnknout někomu.
5: Zavolat.
2: To je těžký teda dneska.
1: Dneska je to fakt těžký. Rádio Krokodýl, dobrý den.
7: Ahoj, tady Ivčo.
1: Ahoj, Ivčo.
2: To je ale veselý.
1: Taková rozradost.
7: Jo, jsem se dovolala, paráda.
1: Jo, aha. Tak prosím tě, co to znamená hodit voláre?
7: No, zavolat si.
3: Hodit voláre znamená zatelefonovat.
1: Ty jsi zhodila teďka voláre, tak si vyhrála.
2: Přesně tak, blahopřejeme.
7: Paráda.
1: Kdy jsi prosím tě byla naposledy na brněnské hvězdárně?
7: Na brněnské hvězdárně to už je hrozně dlouho, ale na ty nafouknutý planety to jsem se byla podívat.
2: Mm-hmm, tak to... už je na čase vyrazit.
1: O kousek víš až přímo do té budovy. Je to tvoje, gratulujem.
7: Děkuji moc krát.
2: Ahoj.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Pilar Groove Jet na Krokodýlu 19 minut po 7 hodině venku. Máme v téhle chvíli 9 stupňů, víc než 16 dnes nebude, ale připravte si deštníky, má pršet.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, pokud vás včera zaujalo, že se některé památky rozsvítily v tyrkysové barvě, důvodem byl včerejší Mezinárodní den neslyšících a Mezinárodní den znakových jazyků. V Brně se připojila třeba kašna Parnas a v Břeclavi kostel svatého Václava. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna včera schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Lidé by po dnešku z obecních vývěsek či webu už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitele a někde i senátory. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Volby budou v Česku 9. a 10. října.

0: CZ. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
1: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
2: Uni hobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Poslouchejte Rádio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
4: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na Rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
5: Rádio Krokodýl.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
8: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
10: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
12: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
13: Tvůj pocit po projektu?
14: Jipi!
15: Jé!
13: Jé!
14: Jipi, jipi!
13: Hornbach, s námi to zvládnete.
16: Schořela mi kulma.
17: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90 a Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.
20: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 7 hodin 30 minut tomu, pojďme se podívat na hokejovou extraligu. Odehrána jsou 3 kola, neohroženě v čele Třinec. 3 zápasy, 3 vítězství, 9 bodů. Kometa ta má na svém kontě zatím 1 vítězství a 2 porážky, 3 body. V tom dalším kole se Kometa utká teď v pátek v Olomouci, ale pak bude doma takové celkem moc pěkné utkání.
1: Ano, bude to napínavé, protože bude hostit Pardubice od 17 hodin a Pardubice jsou na tom výrazně lépe.
0: O, sice jsou, to je sice pravda, ale na druhou stranu zase Kometa bude hrát doma a před vlastními diváky bude chtít asi poradit zatím čtvrté Pardubice.
1: Aby samozřejmě ta hala byla co nejplnější, tak my vám teď nabízíme rodinné vstupné, tak volíte 603 103 103.
0: Celkem 4 lupeny tady máme. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Ahoj, tady Marcela.
0: Marta?
1: Marcela.
0: Marcela, dobrý. Marcelko, co ty a hokej?
2: No, já mám spíš fanoušky doma.
0: Počkat, množné číslo, kolik tam těch fanoušků je?
2: Mám 3 syny plus manžela.
1: Ty jo, tak to je ale smečka.
0: A tak zas na druhou stranu, tak to má být, že správný král má 3 syny, ne?
2: To nevím.
0: Prosím tě, předpokládám, že to asi dáš senátorům a manželovi. Ukaž, jak budeš pozbuzovat, kdybys tam byla.
2: Mám to naučený. Ole, Kometa do boje. A všichni fandíme a modro-bílé
1: Ten konec jsme moc neslyšeli, ale to nevadí.
0: Prosím tě, mám to naučený. To je jako, že kluci přišli domů a říkali, mami, prosím tě, už se to musíš naučit. Nebo jak to probíhalo?
2: No, poslouchám to za to nejprostředí na nejčastěji, no.
0: Jo, takhle. Prosím tě, 4 lupeny jsou tvoje, gratulujem.
1: Budeš královna.
2: Dobrý, děkuju.
0: Ahoj.
3: Krokodýl fandí z brněnské koleje. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krátce po 7:30 vyrazíme na silnice. Co tam je nového, to nám teď prozradí Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na výjezdu z Lesné na Soběšice srazil osobák chodcem. Na cestě z Uherského Hradiště na Brno za Slavkovem boural osobní auto s nákladním a kolona má přes kilometr a silný provoz je na dálnici D1 před Brnem od Prahy od Ostrovačic.
0: Pozorujte na Třebíčsku u Petrovic, kde havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku, zasahují tam záchranné složky. D2, 10. kilometr ve směru na Brno, narazilo osobní auto do svodidel, kolona se zatím netvoří. A v Blučině došlo k dopravní nehodě 2 dodávek. Počítejte tam s omezením provozu, jinak ten provoz houstne úplně všude.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po 8 jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, co je to alergie.
3: Když jsou děti nemocný, tak musí jít s to zubama, s těma za zubažem a pak jim vytrhne.
4: Kristýnka naše nemůže o hříšky, protože by bylo špatně.
5: Energie je to, když někdo má energii na nějaké ovoce nebo zeleninu.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
6: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Sebastian na krokodilu dozněl 4 minuty před 7:45. V centru Brna máme necelých 9 stupňů. Vyškov hlásí stupňů 7, Břeclav 7,5, v Jihlavě je taktéž 7,5 stupně a za chvilku nám začnou housnout přeháňky. Ty by měly být během celého dne, odpoledne možná i nějaká ta bouřka. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty nebudou moc vysoké, maximálně 13 až 16 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Práce na přípravě velkokapacitní bioplynové stanice na biologicky rozložitelný odpad v brněnských Černovicích se nyní soustředí na prověřování dotační podpory a ekonomické rentability projektu. Původní plány uváděly, že by bioplynová stanice mohla být v provozu letos. Rakovina dutiny ústní postihne stovky Čechů ročně. Téměř polovina pacientů na toto onemocnění umírá. Jak poznat varovné signály, ukazuje web nestraťusmiev.cz. Soud v New Yorku včera v opakovaném procesu uložil někdejšímu hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi 15 let vězení za sexuální napadení televizní produkční. Ve vězení už se odpykává trest za jiné případy znásilnění a sexuálního napadení. Za mřížemi stráví pravděpodobně zbytek života. V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil asistent trenéra Jiří Saňák. Podle klubového webu jsou za jeho odchodem zdravotní problémy. Jeho pozici zaujal Bronislav Červenka. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariéra-jmk.cz

0: Slyšíš to, tati?
1: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
0: Proto pojedeme do Olympie Brno.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
5: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
6: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
9: No je to nejlepší po ránu.

0: Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl.
1: 8:10 tady máme něco pro plnoleté. Máme tady vouchery v hodnotě 4 500 korun do 17 vybraných restaurací a k tomu ještě 24 kusů piva Štatl. Starobrno Štatl je dobré pivo, které si v Brně můžete vychutnat na dobrých provozovnách v té nejlepší kvalitě, kde třeba.
2: Tak třeba v provozovnách na Škopek, Charlie's Forest, Lapatas, Kometa Arena Pub a nebo třeba Suzy's.
1: Kdybyste chtěli ty vouchery k tomuto pivko, tak chcete volat Krokodýla 600 300 303. Kdo pak nám volá? Krokodýl, dobrý den.
3: Honza, dobrý den.
1: Dobrý den, Jane. Otázka zní, odkud kam jede v Brně šalina číslo 12? Ha, víte?
3: No tak já jezdím teda převážně autem, takže to je pro mě trošku odšek,
1: no,
3: ale myslím, tak... že to jezdí... oni to furt měnili, ona to do Vilčů. Já bych řekl, že teďka poslední bude asi z Komárova přes čáru Klusáčkovu k technologickému parku.
1: Komárov, technologický park, správně.
3: Paráda.
2: Je to tak, teda krásně.
3: Jako jezdí to, takový... to tady každý den kolem mě, já tady kousíček odsud dělám, jako vím, takže vím, když to jezdí do Vilčů, vždycky si stěžovali tady holky, jakože změnili trasu a tak.
2: Vypadalo to na takový chození kolem horký kaše.
1: Ale zvládl jste to. Je to vaše. 24 kusů piva Štatl a k tomu také vouchery v hodnotě 4,5 tisíce korun do 17 vybraných restaurací.
3: To je paráda. Mm-hmm. To je hned lepší den.
1: Já si taky myslím. Tak na zdraví, gratuluji. Mějte se hezky.
2: Hezké ráno.
3: Super, díky moc.
4: Už jste zažili Štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na rádiu Krokodýl o vouchery do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Na krokodilu jsme si dali snap, teď si dáme přesný čas 2 minuty a bude 8 hodin.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz. Radio Krokodýl.
2: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer. Komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdárna.cz.
1: Radio Krokodýl.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Bude 8 hodin na Krokodýl, budou zprávy, ty má Katka, dobré ráno.
7: Hezké ráno, brněnské basketbalistky neuspěly v boji o Evropskou ligu, další informace ve zprávách.
0: Po 8. Mika. Milky. A taky opět Radeček. Tak sorry, že mám rád hory. Dneska nás čeká typický podzimní den s přehánkami a teplotami nevysokými do 16 stupňů a budou přehánky odpoledne možná i bouřky.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Bazény Lužánky v Brně získají novou bazénovou vanu, sprchy, zázemí pro wellness zónu nebo technologii na recyklaci vody. Brněnští radní zařadili akce do závazného plánu investic na příští rok. Přestavba za zhruba 114 milionů je v plánu na roky 2027 a 2028.
1: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
7: Čelní srážka autobusu a osobního auta u Bučovic včera večer uzavřela silnici číslo 50 a zastavila provoz na železniční trati. Autobus, ve kterém nebyli žádní cestující, skončil v kolejišti. Hasiči museli vyprostit řidiče osobního auta. Zraněný byl převezen do nemocnice.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
7: Nemocnice Jihlava upravila pietní místnost, kde se mohou lidé důstojně rozloučit se zemřelým onkologickým pacientem. Od května funguje stejný pokoj na interním oddělení. V plánu nemocnice je mít 7 podobně upravených pokojů. Basketbalistky Žabin ani KP Brno neuspěly v boji o Evropskou ligu. Žabiny prohrály v semifinále kvalifikace doma s Bělehradem 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru, stejně jako Královopole, které podlehlo na hřišti francouzského Flames Carolo 81-101.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zkontrolujeme silnice, slovo má Kuba.
8: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na výjezdu z Lesné na Soběšice pozor na nehodu osobního vozidla s chodcem. Kvůli ranní špičce se ucpává cesta od Bystrce k Žabovřeské ulici nebo také centru města převážně na kolišti. Na D2 na 10. kilometru směrem na Brno ze Slovenska narazilo osobní auto do svodidel. Zatím se projíždí plynule. Zdržíte se až dále od 3. kilometru. A na Brněnsku na cestě od obce Moutnice na Blučinu bouraly 2 dodávky. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Cocktail Shar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 8 hodině raní, přejeme vám dobré ráno.
1: Krásné ráno, nabídneme nádhernou zakulacenou částku 122 tisíc korun za náš krokodýlí zvuk už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ze všech programů a procedur na hubnutí je stejně pořád nejlepší rozvod. No tak jak jinak se chcete za 3 měsíce zbavit 70 kg?

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 10 minut, to je čas, kdy hrajeme o peníze.
2: A máme tady krásnou částku 122 tisíc korun, tak volejte právě teď studio 603 103 103.
1: Už tam někdo je, kdo pak krokodýl, dobrý den.
3: Hezký den, tady Míša.
1: Dobrý den, Míšo, jak jsi se dneska vyspala?
3: Dobře, ale krátce, ještě by to chtělo.
1: Počka, co to je krátce?
3: Musíme vstávat do školky, do práce, takže kdybych jsme mohli spát do 9, bylo by to ideál.
2: To nám povídejte.
1: Co máte pro nás za pěkný tip, který jsme ještě neslyšeli?
3: Já bych zkusila, jestli to není skládání selfie tyčky.
1: Já jsem hluku přemýšlel, jo, selfie tyčka.
2: My to jasně nemáme, tak nevíme.
1: Vy máte doma selfie tyčku?
3: Jsme za Zenitem, jo.
2: Jsme za Zenitem, ano.
3: Ne, to selfie tyčka, že už to nepoužívám.
1: Jo, takhle, já myslím, že my jsme za Zenitem s Katkou. Děkujeme, dobře. Tak, jdeme teda složit tu selfie tyčku, podle vás to zní takhle. Používala jsi to někdy, Katko?
2: Ne, nikdy právě, takže vůbec netuším. A uvidíme, co říká arbitr.
1: Jo, tak ten se k vaší odpovědi vyjadřuje takto.
2: Tak ani selfie tečka, to není.
1: Je nám líto.
3: Tak děkuju.
1: Mějte se pěkně.
2: Hezký den.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Pusťte slunce do svého domova.
1: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
0: A pozor, akce.
1: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. Sám.

0: Melky na Krokodýlu 19 minut po 8 hodině. Velká Bíteš, Velké Meziříčí, tam je teď přehaňka, pak nic, pak zase přehaňka a přijde to k městu Brnu. Ano, dnes to s přehaňkami bude v podstatě celý den, během odpoledne možná i nějaká ta bouřka. Teploty teď máme v centru města Brna 9 stupňů, odpolední maximální rozpětí 13 až 16.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Brno hledá firmu, která postaví další etapu protipovodňových opatření, která zahrnuje úpravu části nábřeží Svratky a Svitavy. Předpokládané náklady jsou necelé 3 miliardy korun bez daně. V Česku včera od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanie osobně přivítali na letecké základně u Washingtonu čínského prezidenta Xi Jinpinga s manželkou, a to za výstřelu děl a přeletu bombardérů. Dnes budou jednat v Bílém domě o obchodních otázkách nebo umělé inteligenci. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu včera porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Poslouchejte Rádio Krokodýl, chyťte svoji šanci a vyhrajte dárky od Starobrno Štatl.
3: Už jste zažili štatl v Brně? Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci. Každý den hrajeme na Rádiu Krokodýl o voucher do top podniků s pivem Starobrno Štatl.
4: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal.

0: Vyzkoušet si je můžete v rámci Cherry Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
2: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: To máte. Veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
8: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
7: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
8: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
7: www.chlebíčkovýraj.cz
9: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.

0: více a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Benzín nebo nafta, to je jedno, ale každopádně u nás to máte za jeden jediný telefon.
2: Stačí vychytat výherní song, komu se to povedlo včera?
3: Pěkně vás zdravím, já jsem Veleňka, věrná posluchačka Krukouše a vyhrála jsem benzín, kterým budu darovat svýmu synovi.
1: To je hodná maminka, tak takový dárek, ten se vždycky hodí. Prosím vás pěkně, chce to vychytat výherní song.
2: Dneska to bude taková taneční záležitost, Shakira Waka Waka.
1: Shakira nám dneska hrála, tak to zkoušeli, zatím ještě ne, prosím vás, tahle písnička, Waka Waka. A když bude hrát, volejte 600-300-303, když budete první, je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, jak to tam vypadá, na co si dát, kde pozor je, tak máme toho, prosím, pěkně poměrně dost, co se nám tady děje, například máme tady kolonu na D1 ve směru od Vyškova, kousek za Slavkovem je hlášená dopravní nehoda, taky tady máme nehodu, pokud se dobře dívám, u Královopolského tunelu, pozor taky u Blučiny, tam se řeší nehoda dvou osobních aut, není to jednoduché, D1 je plná taky od Prahy, už v podstatě za Rosicemi se nám tvoří kolona, do Brna je to o nějakých 12-15 minut delší, no a u Lipůvky ve směru na Brno se zdržíte zhruba 10 minut.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Rádia Krokodýl. 5 minut po půl deváté jdeme za dětmi a ptáme se na muže, který u nás teďka má velké kšefty.
1: V školce na Lesné jsme se ptali, kdo je to zedník.
2: Já si myslím, že

0: cihlové věci.
1: Já si myslím, že zedník je mravenec.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Jimmy Cliff na rádiu Krokodýl 9 minut po půl deváté, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Během chvíle přijde přehaňka číslo 1, pak bude pauza, pak přehaňka 2, 3 a tak dále. Ano, během celého dne by tady měly být přehaňky. Někdy bude pršet víc, někdy méně. Odpoledne se možná čeká i nějaká ta bouřka, tak na to dejte pozor. Teploty ty by měly být mezi 14 až 17 stupni.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Pokud vás včera zaujalo, že se některé památky rozsvítily v tyrkysové barvě, důvodem byl včerejší Mezinárodní den neslyšících a Mezinárodní den znakových jazyků. V Brně se připojila třeba kašna Parnas a v Břeclavi kostel svatého Václava. Nadcházející prodloužený víkend bude převážně slunečný, postupně se bude oteplovat. V pondělí, kdy je státní svátek, mohou teploty odpoledne vystoupat až na 25 stupňů. Lidé by po dnešku z obecních vývěsek či webů už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitelé a někde i senátory. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Volby budou v Česku 9. a 10. října. Osmi zápasy dnes odstartuje 5. ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci, v jejich dresu nebude chybět Cristiano Ronaldo. V prvním utkání nastoupí proti Walesu. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavova, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
11: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
12: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
13: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
14: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: for another.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: 9 minut před 9. partička sběračů.
3: Podrobnosti přináší mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
4: Hezký den posluchačům do studia Rádia Krokodýl. Svědkyně v Černovicích pozorovala v úterý odpoledne u opravovaného domu trojici, u které měla pochybnosti, že jde o pracovníky stavby. Dva muži a jedna žena totiž nakládali delší železné tyče používané při rekonstrukci napříč přes nákupní vozíky. Strážníci podezřelou skupinku dopadli nedaleko, když rozměrný náklad odvážela pryč z místa rekonstrukce. Tyče všichni tvrdili, že jsou domluveni se stavebníkem, ale neznali ani jeho jméno a neukázali žádné potvrzení. Strážníci se rozhodli ověřit si jejich slova přímo na staveništi a tak je doprovodili zpět a našli odpovědného pracovníka. Řekl jim, že trojici kovové lišty odvést nedovolil a nikdy předtím ji neviděl. Škoda by podle něj neměla dosáhnout 10 000 korun. Strážníci přiměli trojici náklad z obou vozíků vyskládat a vrátit zpátky na původní místo. Hned na to podezřelým vysvětlili, že je čeká správní řízení, kde jim za možný majetkový přestupek hrozí pokuta do 50 000 korun. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
2: Děkujeme.
3: Tolik mluvčí strážníků Jakub Ghanem, přejeme hezký čtvrtek.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit

0: Britney Spears i Every Time na Rádiu Krokodýl. 2,5 minuty před 9 hodinou.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Představení Hobbit, veřejná generální zkouška, je na programu v divadle Radost v 18 hodin. Inscenaci Mumming Off nabízí divadlo Dip ve Vesně v 17 hodin.
2: Radio Krokodýl.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
6: Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jé!
8: Jipi, jipi!
9: Jí!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Máme čtvrtek 24. září, za půl minuty bude 9, ze studia Krokodýla vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
11: A Tonda Kala, krásný den, v Brně dnes startuje kongres plicních lékařů, víc už za chvíli.
0: Po 9. budou 90 v 9, jako třeba OMD. Belíny. A taky Ves. Během pár okamžiků začne pršet tady u nás v Brně, přehánky se čekají celý den, odpoledne to možná bude i nějaká ta bouřka. Teploty 14 až 17 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Je 9, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: V Brně dnes začíná 34. ročník moravskoslezských pneumologických dnů. Stovky plicních lékařů z celé republiky budou řešit bronchoskopii, jak plicní nemoci ovlivňují spánek, nebo jak snížit rizika spojená s kouřením tabáku. Třídenní akce se koná do soboty.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
11: Břeclav spouští projekt WC gratis, který lidem umožní bezplatně využít toalety v zapojených podnicích. Smlouva s městem začne platit 1. října. Provozovnu má označovat také samolepka upozorňující na bezplatné toalety.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
11: Ve Veselí nad Moravou včera složky integrovaného záchranného systému cvičily zásah proti aktivnímu střelci ve vlaku. Do akce se zapojili desítky lidí, kteří scénář předem neznali. Šlo o jedno z prvních podobných cvičení na nádraží. V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil asistent trenéra Jiří Saňák. Podle klubového webu jsou za jeho odchodem zdravotní problémy. Jeho pozici zaujal Bronislav Červenka.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
12: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se bouralo na ulici Zvonařská směrem k výstavišti na křižovatce s Dornichem. Dlouhé zdržení v koloně je od sjezdu na Černovickou. Bouralo se na Kninické ulici u sjezdu na Veslařskou. Na cestě od Bystrce má kolona zhruba 2,5 kilometru. Kvůli silnému provozu čekejte zdržení také v centru města a přerušované kolony čekejte na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy od Ostrovačic. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistent Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Marie je tak hodná žena. Pokaždé, když její manžel pozdě večer dorazí domů, tak hned, jak vstoupí do dveří, dostane svoji fajfku, pantofle, pyžamo, knížku, kafe, večeři a cokoliv dalšího se najde, tak to po něm Marie taky hodí.
0: 90 v 9. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 14 minut po 9. hodině, pohled do mailové schránky program@krokodil.cz, kam si píšete o hit vašeho života. Ahoj do Krokodýla, prosím o zahrání písničky od Wild Moon. Je to moje oblíbená, kterou slyším moc rád právě u vás. Děkuji za zahrání, poslouchám v obchodě na Minské v Brně.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Máme čtvrtek a víme, co se bude dít o víkendu, protože pokud jste zvědaví, jak vypadá nová brněnská T-Arena, tak máte jedinečnou šanci, protože o víkendu se její dveře otevřou široké veřejnosti. Čeká vás velký open air víkend a vstup je zdarma. V sobotu vystoupí před T-Arenou třeba Sebastian, Marian Vojtko s Terezou Mátlovou a už ve 13 hodin vás v sobotu čeká autogramiáda hráčů Komety Brno. No a v neděli dorazí Martina Pártlová, také Městské divadlo Brno a spousta dalších. K tomu dobré jídlo, zábava pro malé i velké a můžete se podívat přímo do nové arény. A Krokodýl bude na místě. Budeme vysílat hned před tý arénou. Ano, víkend s tý arénou, tohle stojí vidět. Tohle stojí za to vidět na vlastní oči. Tak teď o víkendu. A co stojí za to slyšet, to jsou další devadesátky, které jsou nachystány. White Town, Paola Ciara, také Take That a taky pro vás chystám hit v jedné sekundě. Vám všem hezké čtvrteční dopoledne.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
2: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
10: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, pět atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
11: Je, schořela mi kulma.
12: To vyřeším.
13: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánku.

0: jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Tejgret za námi a teď 5 minut po půl desáté. Hádání hitu v jedné sekundě je připraven. Telefonní linka taktéž 600 300 303. Když uhodnete, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje, vyhrajete 2 vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení s názvem Chlapi sobě. Bude se to hrát 28. září, tedy v pondělí od 19 hodin. Kdo pak se nám dovolal? Tady je Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Zdeněk.
1: Dobrý den, Zdeňku, připraven hádat?
2: Jo, zkusíme.
1: Tak dneska jsem teda zvědav. Tady to je. 3, 2, 1, go! To je celý. Tak kdy... Hejno cikát.
2: Jo, vím to.
1: No?
2: Nevím, samozřejmě.
1: Tak je milý to, Zdeňku, mějte se hezky.
2: V pohodě, díky, čau.
1: Naschranou, ahoj. Tak Zdeněk neuhodl tuhle písničku, uhodnete vy, 603 103 103. To je ten telefon sem k nám, který byste měli vytočit, pokud chcete. Ty 2 vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení Chlapi sobě. Hraje se to v pondělí 28. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Aleš u telefonu.
1: Ahoj Aleši, ty jsi poznal?
3: Já si myslím, že to je Jackson.
1: Michael Jackson, tak ten to taky není. Děkuju moc, měj se hezky. Díky.
3: Čau, čau.
1: Ahoj. To se tomu ani nepřiblížilo, Michael Jackson, jako vůbec ne. Můžu napovědět, to zpívá žena. To už taková malinká nápověda. Krokodýl, dobrý den.
4: Country Road, si to prosím tě, čau.
1: Kdo se dovolal?
4: Bohuna.
1: Bohuna?
4: Kate Ryan, teď napovídá Maruna.
1: To počkat, tak kdo se teda dovolal?
4: Bohuna, příjmením.
1: Bohuna, aha, křesní jméno?
4: Vítek.
1: Víťo, dobře, a ta odpověď je teda Kate Ryan, si říkal?
4: Ano.
1: Prosím tě, to mě zajímalo, kdo to tak jako napověděl, kdo to jako věděl?
4: Maruna,
1: to je kolegyně?
4: Ne, to je má poddaná.
1: Kdože to je?
4: To je má poddaná.
1: Má poddaná?
4: Ano, přesně tak.
1: A to je kdo, jako dcera?
4: Dalo by se říct.
1: Aha, dobře, nebudem se...
4: To je hospodyně.
1: Jo, takhle, hospodyně, dobře. Tak jo, prosím tě, 2 vstupenky do divadla Bolka Polívky jsou tvoje, gratuluju.
4: Super, já jdu slavit. Můžu začít slavit hned?
1: Klidně hned.
4: Tak jo, tak díky.
1: Měj se, zatím, ahoj.
4: Ahoj.
1: Kate Ryan, dáme si úplně celou.

0: Svižnáky, Train, Ela, Ela, to byl dnešní hit ve dne sekundě, uhodnutý až na třetí pokus, ale uhodnutý. Co dáme za 90 do desáté? Například Backstreet Boys. Bude také Ingrid Tuefotu. A taky se chystá Dario G. Jaromíra dneska slaví svátek Krokodýl. Gratuluje.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
4: to má podařit. Baštím, baštíš, baštírna.
5: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
6: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
7: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
8: Slyšíš to, tati?
9: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
8: Proto pojedeme do Olympie Brno.
10: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
12: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
13: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.

0: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 90.

0: Madonna i Frozen na Radiu Krokodýl 2:50.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Radio Krokodýl.
3: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Radio Krokodýl.
10: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. to bude Ed Sheeran.
11: I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.
0: Undercover. A taky dáme činasky.
9: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně máme necelých 11 stupňů, Vyškov hlásí 10, Břeclav taky 10, ale třeba v Břeclavi teď prší a chvilku bude. Přehánky budou po celý den, odpoledne možná i bouřka a teploty maximálně do 17 stupňů.
9: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
12: Pěkné dopoledne.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
12: Práce na přípravě velkokapacitní bioplynové stanice na biologicky rozložitelný odpad v Černovicích se nyní soustředí na prověřování dotační podpory a ekonomické rentability projektu. Původní plány uváděly, že by bioplynová stanice mohla být v provozu letos. Členové Sokola v nadcházejících dnech představí veřejnosti své aktivity. Otevřou se sokolovny a sportoviště ve více než 220 místních jednotách po celé republice, aby zdarma nabídli sportovní program pro rodiny s dětmi, seniory i úplné začátečníky. Tradiční akce Sokol spolu v pohybu končí 30. září. V italském Miláně dnes začala výstava nazvaná Dalí a moda, která španělského malíře Salvadora Dalího představuje i jako módního návrháře. Do konce ledna si návštěvníci mohou prohlédnout přes 200 oděvů, obrazů a fotek, které propojují surrealistický svět výtvarníka Dalího s módou. Indie bude v roce 2032 poprvé dějištěm mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie přidělila šampionát městu Pune. Na středečním kongresu v Montrealu uspěli i Nizozemci, kteří byli následně pověřeni organizací mistrovství světa v roce 2034.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
13: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Zvonařce u ulice Dornych na cestě k výstavišti již nehoda nepřekáží. Počítejte ale stále s kolonou téměř od Olomoucké. Dopravní omezení komplikuje průjezd na kolišti na cestě k hlavnímu nádraží u Cejlu. Zdržíte se proto od Moravského náměstí. Přerušovaně budete popojíždět na dálnici D1 mezi Ostrovačicemi a Brnem na cestě z Jihlavy a v obou směrech očekávejte několika kilometrové kolony na Novomlýnské nádraží mezi Pohořelicemi a Mikulovem. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánc Jakub Tilšár.
0: Kubo, děkujeme. Ještě prosím vás pozor kolem konečného náměstí v 10:30 a v blízkém okolí. Dcera má dneska hodinu autoškoly, začíná o 10:30, tak si tam fakt, ale fakt dejte pozor.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Tři minuty po desáté hodině musím konstatovat, že jezdit kolem těch benzínek a vědět, kolik stojí benzín a nafta, to jsou neuvěřitelné částky, ale Krokodýl to má pro vás za jeden jediný telefon, ty pohonné hmoty. Jak na to? Prozradím během chvilky.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, co se stane, když žena přijde na to, co vlastně chce? Rozmyslí si to.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Abyste vyhráli benzín zadarmo, chce to zavolat v pravý čas. Ten nastává ve chvíli, kdy zní výherní.

0: 14,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi e na konci.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
4: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
5: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
4: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
5: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
4: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
5: Chlebíčkový ráj.
6: Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Krátce po půl jedenácté tip, kam třeba vyrazit dneska na oběd, což takhle vyrazit do ráje na Hlinkách. Tam dáte 150 korun za komplet celé meníčko, tedy polévka zeleninová, pak máte na výběr ze tří druhů jídel. Já jsem hrozně dlouho neměl zapečené flíčky s uzeným masem a k tomu čalamáda. Co si dáte vy? Necháme na vás. Jak říkám, je to jenom za 150. Nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
2: V našem studiu je už legenda rapu MC Gay Kubo. Prý si přišel do vysílání pozvat celé Brno na Starobrno štátl.
3: Ahoj, čau, je to pravda, já jsem myslel, že to bude krokodýl, ono to je rádio, ne sranda. Všimli jste si možná, že jsem navštívil svoje nějaký oblíbený podniky, kde jsem kontroloval kvalitu piva. Celou dobu jsem si pak uvědomil, že tam byly asi skryté kamery, protože jsem to viděl někde ve videích, ne sranda.
2: A jak to šlo?
3: Hele, je tady spoustu podniků, kde točejí dobrý pivko, vaří tam dobrý jídlo. Já jsem kontroloval přímo Starobrno štatl a můžu vám doporučit místa, které najdete na štatl.starobrno.cz. Dát si tam kvalitně načepovaný Starobrno štatl, dobrý jídlo a zažít dobrou atmosféru.
2: Tak to zní výborně.
3: A já za to dám ruku do piva, nebo prostě, jak se to říká, teď nevím. Starobrno štatl, štatl, štatl. Štatl.
0: Rádio Krokodýl.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 3 minuty a bude 10:45, kdybyste chtěli, milí krokodýlové, máme tady peníze. A to dost. 122 050 korun. Tak jestli chcete, můžete vytočit 603, 103, 103 a pokud budete nejrychlejší, tak uhodnete a je to vaše. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Dalibor.
1: Dobrý den, Dalibor, kam pak jedete?
2: Jedu Bluči na Židlochovice.
1: Kolony, nehody, dobrý?
2: Dobrý je to, provoz dobrý už.
1: Tak možná se vám pojede radostně, když vyhrajete ty prašule, to by byl pěkný balík, co?
2: To by bylo perfektní, no.
1: 122 050 korun, jakou máte pro nás odpověď?
2: No, připomíná mě to šlapání zelí.
1: Taková teď typická podzimní činnost. Dobře, jdeme si došlápnout na to zelí. Šlapal jste někdy zelí?
2: Jo, za mladá, no.
1: To já taky. Co říká arbitr na šlapání zelí? Je mi líto, ale šlapání zelí to není.
2: Nevadí.
1: Šťastnou cestu, mějte se hezky.
2: Taky, děkuji, nashranou.
1: Nashranou.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
11: Vinylovou? A bude sama hrát?
10: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
12: Experto Family. Od vé podlahy.
13: Tati, co je to hybrid?
14: To je auto.
13: A co je to superhybrid?
14: To je Chery.
15: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
16: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
13: Více na cherymotor.cz.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
18: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavova, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
19: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
19: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Zdraví není samozřejmost a když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gas 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.

0: Majitele psů a koček pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Katy Perry tady u nás na Radiu Krokodýl přesně 3 minuty před 11. hodinou.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz. Radio Krokodýl.
2: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na Brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdárna.cz.
2: Rádio Krokodýl. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. to bude Ava Max. Vítězná od Queenů. A bude také Gump.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Momentálně nad Brnem doznívá drobná přeháňka, pak bude pauza a odpoledne zase budou přeháňky. Jinak ty by měly být celý den. Odpoledne možná někdy i nějaká ta bouřka a teploty nevysoké, maximálně do 17 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Bazény Lužánky získají novou bazénovou vanu, sprchy, zázemí pro wellness zónu nebo technologii na recyklaci vody. Brněnští radní schválili zařazení těchto investičních akcí do závazného plánu investic na příští rok. Přestavba za zhruba 114 milionů korun je v plánu na roky 2027 a 2028. Lidé poslali do veřejné výzvy 1171 předmětů, které by mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na připravovanou misi na Mezinárodní kosmickou stanici. Návrhy mohli posílat do 18. září. Výsledný výběr představí národní projekt Česká cesta do vesmíru při festivalu kosmických aktivit Czech Space Week, který bude v první polovině listopadu. Cestující v singapurských autobusech mohou nově dostat vysokou pokutu za přehrávání hudby nebo telefonování na hlas. Částky se pohybují v řádu desítek tisíc korun. Asijskými opatřeními se inspirují i další státy. Lukáš Dostál zastavil v přípravném utkání NHL hokejistům Los Angeles 17 střel, ale neodvrátil domácí porážku Anaheimu 1-2. Obránce Tomáš Hamara přihrál na jeden gól Otavy, která na svém ledě podlehla Torontu 2-4.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Kontrolujeme silnice, slovo má Kuba.
9: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Mendlově náměstí u tramvajové zastávky se srazilo osobní auto s nákladním. Dopravní omezení komplikuje průjezd na kolešti na cestě k hlavnímu nádraží u Cejlu. Zdržíte se proto v koloně kolem 5 minut. Komplikace vás čekají mezi Pohořelicemi a Mikulovem. Na hrázi Hovnických nádraží je zúžená vozovka. Kolona má zhruba 2 kilometry a v protisměru je 4-kilometrová. A ucpává se také rakousko-české pomezí na příjezdu do Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšár.
0: Kubo, děkujeme. Jinak po D1 od Prahy od kilometru 176 je přerušovaná kolona kamionů v pravém jízdním pruhu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 11. hodině. Krokodýl cestovatele za chvíli vyrazí do centra města Brna a vaším úkolem bude uhodnout název jedné budovy. Kam se půjdeme podívat a když to uhodnete, vyhrajete 2 vstupenky do kina Lucerna. Tak buďte s námi, přeju vám hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Dámy, když muž řekne, že něco opraví, tak to taky udělá. A není potřeba mu to každých 6 měsíců připomínat.

0: cestovatel.
1: 19 minut po 11. hodině vyráží Krokodil cestovatel do centra Brna za jednou budovou, když uhodnete její název. Vyhrajete dvě vstupenky do kina Lucerna na sobotní představení na českou komedii Proč bychom se nezabili. Hraje se to v sobotu v 17.50. Kamže to vyrážíme? Dneska budeme hádat název kostela v centru města Brna. A mých je několik, že? Nejstarší písemná zmínka o něm pochází z roku 1228. Je to původně románská stavba, ta byla později nahrazena kostelem gotickým a nakonec v polovině 18. století byl interiér chrámu upraven v barokním stylu. Uvnitř kostela se nachází řada renesančních a barokních náhrobků měšťanů a osobností spojených s brněnskou historií. Například Jean-Louis Raduy de Souche, úspěšný velitel obrany při obléhání Brna Švédy v roce 1645. Do josefínských reforem do roku 1784 byl kolem kostela hřbitov. No a v roce 2001 byla objevená podzemní kostnice, která je dnes přístupná veřejnosti. Co mám na mysli za kostel? Kdo ví? Volá Krokodýla 603 103 103. Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Michal.
1: Dobrý den, Michale, který kostel mám na mysli?
2: Já si myslím, že je to kapucínský kostel.
1: Kapucínský kostel? Ten to úplně nebude.
2: Není?
1: Ne, kapucínský kostel to fakt není. Je mi líto. Děkuju moc, mějte se hezky.
2: A jasné.
1: Naschledanou. Tak vylučovací metodou ještě vyloučíme několik kostelů, které v centru města Brna. Kapucínský kostel, o tom jsem teď nemluvil. Mluvil jsem o jiném kostele. O jakém, to se možná rozvíme právě teď. Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Bára.
1: Ahoj, Báro. Víš, který kostel mám na mysli?
3: Svatojakubský.
1: Správně, kostel svatého Jakuba. Byla jsi tam někdy vevnitř se podívat?
3: Ještě ne.
1: Cože? Ty jsi nebyla uvnitř kostela svatého Jakuba? A to jsi Brňačka?
3: Jo.
1: A podle hlasu bych řekl, že už víc než tak jako 18 let jsi Brňačka.
3: Jo.
1: Prosím tě, to je základ tady tohle. Nebo aspoň podle mě, samozřejmě, každý má rád něco jiného. Tak každopádně ty jsi uhodla, tak možná se tam jít podívat, ale mezi tím můžeš jít taky do kina, protože jsi vyhrála dvě stupenky. Gratuluju.
3: Super, díky.
1: Nezavěšuj, díky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: okolí. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky, jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Je dobré mít parťáka při práci.
4: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Až mi.
1: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Opakuje se to každý rok, letos nevyjímaje. Kombinace čeho? Návratu z prázdnin, tedy děti do škol, tím pádem na sebe tam pěkně chrchlaj, taky návrat dospělých po dovolené do práce, do toho chladnější počasí, trošku vlhko a samozřejmě podzimní virózy už jsou tady. Lidé se teď jako podstatně častěji potýkají s nachlazením. Ještě k tomuto teplota lítá nahoru, dolů, chvílem je to na tričko, chvílem je to na podzimní bundu. Přátelé, osvěžovat se. Už to na vás přišlo? Tak co? Vypotit, zalehnout, neprskat na kolegy, neprskat kolem sebe, raději to vyležet doma a hned nám všem bude lépe. Pokud doma ležíte s něčím podobným, tak vám k tomu zahrajem Coldplay, Tight Fit a také budou Train. Tady je Krokodýl, přeju vám hezké čtvrteční dopoledne.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Baštím, baštíš, baštírna.
7: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
8: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
9: Mňam. Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
11: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
12: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Krokodýl.

Kolílí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 122 000 korun.

0: Jste s Rádem Krokodil, kde jsme si zahráli The Course. Bude 12 hodin za minutu a 3/4.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
4: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
5: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: K obědu po 12. hodině to bude například Shawn Mendes a Camila Cabello. Také Hanson. A z těch českých třeba Slza.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Co se týče teploty v centru Brna, máme v téhle chvíli necelých 13 stupňů. Vyškov hlásí necelých 11, v Břeclavi tam je 12,5. Ale vypadá to, že od západu se blíží souvislejší oblačnost. Teď momentálně třeba prší ve Velké Meziříčí, zatím je pauza, ale od Jihlavy na západ je to takové jednolité a to přijde i sem k nám. Přesně jak meteorologové předpovídali. Maximální teploty dneska 17 stupňů.
5: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezký čtvrtek.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: V Brně dnes začal 34. ročník Moravskoslezských pneumologických dnů. Stovky plicních lékařů budou řešit bronchoskopii, jak plicní nemoci ovlivňují spánek, nebo jak snížit rizika spojená s kouřením tabáku. Třídenní akce se koná do soboty. Okresní soud v Liberci dnes podmínečně propustil na svobodu známého českého dezinformátora Tomáše Čermáka. Z trestu 5,5 roku, který dostal za podporu a propagaci terorismu, si odseděl 35 měsíců. Zkušební dobu soud stanovil na 4 roky a Čermák bude pod dohledem probačního úředníka. Lionel Richie má za sebou další zdravotní komplikace. 77-letý hudebník skončil v nemocnici kvůli problémům se srdečním rytmem. Slavný zpěvák se teď zotavuje a na nějaký čas si musí dát odkoncertování pauzu. Kvůli jeho hospitalizaci byly zrušeny hned 3 koncerty. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezónu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoilu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré poledne, jdeme na silnice, na co si dát, kde pozor. Vypadá to, že v téhle chvíli nám nové dopravní nehody nepřibyly. Sem tam se pracuje na D1, ale kolony se v téhle chvíli nikde moc netvoří. Teda kromě D1. Tady to vypadá, že souvislá kolona kamionů začíná ve směru od Prahy někde u kilometru. Tady vidím konec kolony. 175 není jednolitá, nepřetržitá. Občas se to roztrhá, ale hlavně kamiony to tady mají do Brna výrazně pomalejší.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dnes ve čtvrtek 24. září slaví své narozeniny například herec Miroslav Vladyka, tomu je 67, Veronika Frejmanová má 71 a písničkář Jan Nedvěd slaví dneska kulaté 80. Krokodýl gratuluje a všem přeje dobrou chuť.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým chlapem? Hloupý chlap vypráví vtipy o blondýnkách a chytrý, ten s něma spí.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak zatímco padají dešťové kapky, u nás to plápolá krokodýláci. Doufám, že taky hoříte s krokodýlem. Dobré poledne.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tady je krokodýl Petr Holík, neobvyklý čas, kdy začínám, ale zase mě těší, že začínám se zlatíčky a dneska řešíme úředníky. Děcka, kdo to je úředník, jak se pozná, kde ho můžeme potkat?
2: Úředník může být třeba ředitel státu. Pracuje v práci a vydělává si peníze, pracuje

0: vlasy.
1: Miláčci, říkáte to krásně, řekli jste to přesně až na to, že úředník nestaví domy, ale těm, co staví domy, vyřizuje různá povolení a ti, co je potřebují, tak protože na ně třeba rok až tři čekají, tak na ně docela úspěšně nadávají. Jojo, úředník, administrativa, státní správa, rozhodovací kancelářské činnosti, to je náplň jejich práce. Mimochodem, dneska už vám vyplivne i AIčko, že si v roce 2026 vydělá hrubého podle platové třídy 21 až 76 tisíc korun, což je naprostá krása. Za to, že čekáme tři roky na stavební povolení, tak proč ne, že?
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: Ještě, že máme ten benzín zadarmo na Krokodýlu. Ho.
2: Krokodýlí zvuky, pravdě do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Pusťte slunce do svého domova.
4: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
3: A pozor, akce.
4: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx2000.cz.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
8: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Dyton.
9: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů.

0: CZ. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Já bych mohla být tak šťastná, kdyby mě dneska neodtahli auto kvůli blokovému čištění. No jo, Kylie Minogue pro všechny krokodýly po obědě i před obědem a pro vás s rýmou v nose, ať se toho neduhu co nejdřív zbavíte a uzdravíte. Takže i pro Velenku na Morendu a pro stolní tenisty, golfisty a golfistky. Justin Timberlake, 12:30, stále hity z krokodýla. Pěkné odpoledne.

0: Krokodýl Teenage Dirtbag a teď něco nejenom pro teenagery.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Toto je pozvánka hlavně pro pardály 70. 80. let, co jsou nažhavení, protože je to zajímá. Krokodýláci, nová brněnská T-Arena před otvíračkou, alespoň na víkend. Jedinečná šance, o víkendu se otevřou dveře široké veřejnosti a čeká vás velký open air víkend. Vstup zdarma. V sobotu vystoupí před T-Arenou Sebastian, Marian Vojtko, Tereza Mátlová, už ve 13 hodin taky autogramiáda Komety Brno. V neděli dorazí k T-Areně Martina Pártlová, Městské divadlo Brno a řada dalších. A k tomu dobrý jídlo, zábava pro malé, velké a můžete se podívat také přímo do nové arény, zvláště pokud jste se zaregistrovali. A Radio Krokodýl bude přímo u toho, budeme vysílat přímo před T-Arenou. Takže přátelé, sobota, neděle, víkend s T-Arenou v Brně, tohle stojí za to vidět na vlastní oči. Užijte si to i s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
13: Vinylovou? A bude sama hrát?
12: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
14: Experto Family. Od V podlahy.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavova, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
17: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
18: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.

0: Majitele psů a koček pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: krokodýlem do odpoledne čtvrtečního s větrem i deštěm. 12 hodin 59 minut.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepuradega z 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Třináctá hodina právě odběla krokodýláci, chystáme zprávy, Petré, připravená, vítej.
5: Pěkné odpoledne, už zítra se v Brně koná Noc vědy, víc si o tom řekneme za chvilku.
0: A já chystám muziku po 13. Pustím Phila Collinse, You Can't Hurry Love, dáme Echa Mea Culpa. Taky bude Verona Hey Boy. Letošní Silvestr show hala brněnského Bobby Centra s Veronou, s Lunetikem. Bude to fantastický, taky přijedou holky. A bude věčně mladý, a kdo je věčně mladý, tak určitě vyrazí na Silváče, tamhle do Bobáče. Krokodýláci, 13 hodin, 1 minuta, jdeme na zprávy.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ve 13 hodin tady v Brně teploty od 10 do 12,5 stupně, zatímco rytíř ze Šepkovic naměřil 13. A přesto ale říká, že musí zapálit v krbu, že tam docela kosa. A navíc větrno, je to pravda, občas i zaprší, vežďáře jen 10 stupňů. Zítřejší poslední všední den pro mnohé, tedy pátek, bude převážně oblačný s odpoledními teplotami o něco vyššími než dneska. Na Moravě bude až 17 stupňů.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Komunikace lidí, rostlin i strojů je tématem letošní Noci vědy, při které se zítra v Brně otevřou desítky univerzitních a akademických pracovišť. Zdarma nabídnou prohlídky, přednášky, kvízy nebo interaktivní pokusy. Seznam míst často jinak nepřístupných najdou zájemci na stránkách akce a mohou si tak vytvořit program na míru. Vláda chce předsunout přijímačkové testy před podávání přihlášek na střední školy. Nově by zkoušky mohly skládat všechny děti, nejen zájemci o maturitní obory. Ministr školství Robert Plaga nyní návrh řeší s odborníky a zástupci škol. Změnu plánuje od roku 2029. Měnit by se mohl i počet přihlášek. Školy se tomu ale brání. Klimatologové uvedli, že letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Osmi zápasy dnes odstartuje pátý ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci, v jejich dresu nebude chybět 41-letý útočník Cristiano Ronaldo. V prvním utkání nastoupí proti Velsu.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zdravíme na silnice Krokodýláci, Brno, Jižní Morava, aktuálně v klidu. Pozor na nehody na Hodonínsku, osobák s nákladňákem. Je to na silnici v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem. Bohužel překáží provozu průjezd, je nutný se zvýšenou opatrností. Naštěstí jde o nehodu bez zranění osob. Máme tady nehodu dvou osobáků s únikem paliva. Je to u Moravského Krumlova, takže silnice 396. Brání nám to provozu, tak pozor na to, průjezd se zvýšenou opatrností. Na místě už by měly být všechny složky integrovaného záchranného systému a nehoda se šetří. A u Omic tam dávejte bacha na odstavené auto, je to silnice 23 Krokodýly. Dálnice, tady máme nějaké poruchané vozidlo ve směru na Brno od Prahy, 176. kilometr, blokuje levý jízdní pruh, takže to je neobvyklé, pozor, 176. a mezi 158. a 177. zase od Prahy na Brno aktuálně sečení trávy. Kdybyste měli vy nějaké info, zpomalíte linku řidičů a přejeme šťastnou cestu.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné čtvrteční odpoledne s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, v klidu, v teple, v práci nebo doma. Možná teď jste v autě, jedete si pro vaše děti do školy nebo do školky, tak v tom případě posíláme Veronu. Pěkné odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Byl jednou jeden Pepíček, který jedl v hodině ve škole. Jednou se přihlásí a říká: paní učitelko, já už dneska nebudu jíst. Opravdu, a jak to? Už nemám co?

0: Kalec se laví krokodýl do čtvrtka, kdy aktuálně třeba kousek od Karlštejna valí bouřka a padají kroupy. Možná si dáváte kroupovou polívku, to bych já bral taky daleko radši. Tak v tom případě dobrou chuť a benzin k tomu.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Pořád je tady vaše oblíbená soutěž Krokodýláci o pohonné hmoty. Kdo pak vyhrál další na výherní song, protože je to úplně easy, stačí vychytat výherní písničku a na tu se dovolat do krokodýla. Komu se to povedlo? Belence?
2: Pěkně vás zdravím, já jsem Belenka, věrná posluchačka Krokouše a vyhrála jsem benzín, kterým budu darovat svýmu synovi.
0: Belenko, ty jsi neuvěřitelná, takže zdravíme na Morendo všechny stolní tenisty, nad kterými tam bdí právě Belenka, rozdává jim volné stoly a pozice a skříňky a klíčky a tak a dělá to určitě velmi dobře, baví to. A Vida vyhrala benzín. Jo, jo, krokodýláci, máme novej výherní hit. Bacha, Shakira. Jak bude hrát Vaka Vaka, krokodýláci? Voláte studio Krokodýl a jako Velenka vyhráváte benzín nebo naftu zadarmo od krokodýla. Good luck.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
7: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavírist

0: přivážu k Barovce.
1: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
6: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Má boky, ale taky výborný hlas a skvělej vkus. Krokodýláci Eva Farná, minutu po půl druhé. Zpěvačka, taky porotkyně v Superstar z Krokodýla. A já už chystám trailer speciálně pro moje kluky do Kulova Utichova, protože pokud teď něco, někdo ovládá naše autorádio, tak je to král popu. U nás se hraje pořád Jackson. Tačko, pust tam Beat It, pust tam trailer. Takže teď trailer připraven hlavně pro Alexe, Olího i Péťu z Krokodýla. Možná taky jste na cestě ze školy, tak vám to spraví náladu u Krokodýla. Dobré odpoledne.
1: V našem studiu je už legenda rapu MC Gay Kubo. Prý si přišel do vysílání pozvat celé Brno na Starobrno štatl.
2: Ahoj, čau, je to pravda, já jsem se lekl, já jsem myslel, že to bude Krokodýl, ono to je rádio, ne sranda. Všimli jste si možná, že jsem navštívil svoje nějaký oblíbený podniky, kde jsem kontroloval kvalitu piva. Celou dobu jsem si pak uvědomil, že tam byly asi skryté kamery, protože jsem to viděl někde ve videích, ne sranda.
1: A jak to šlo?
2: Hele, je tady spoustu podniků, kde točej dobrý pivko, vařej tam dobrý jídlo. Já jsem kontroloval přímo Starobrno štatl a můžu vám doporučit místa, které najdete na štatl.starobrno.cz. Dát si tam kvalitně načepovaný Starobrno štatl, dobrý jídlo a zažít dobrou atmosféru.
1: Tak to zní výborně.
2: A já za to dám ruku do piva, nebo prostě, jak se to říká, teď nevím. Starobrno štatl, štatl, štatl. Štatl.
3: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl stále, je to 13.40 a brzo Kometa. Krokodýl, vaše rádio, kde fandíme brněnskému hokeji, takže zítra ráno doporučuji bedlivě poslouchat naše vysílání, protože budeme hrát o další vstupenky na zápas Komety Brno. Chcete je? V tom nejlepším poránu s Tondou, s Katkou přijde výzva, abyste ukázali, jak umíte fandit, a nejlepší fanoušek bere vstupenky a může vyrazit na Kometu s Krokodýlem na domácí špíl zadarmo.
1: Krokodýl fandí brněnské Kometě.
2: Rádio Krokodýl.
3: Baštím, baštíš, baštírna.
4: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
3: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
5: Slyšíš to, tati?
6: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
9: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

dne. Rádio Krokodýl. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, toší se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací prý.

0: osoby ukrakorila pohoda. Pro všecky bohémy zdarec z vašeho rádia i do Kanic, Přísnotic, Vohnouti před zprávama. A Petra poinformuje i vás, co jste z Bosonoch, pane starosto a Pavels. Petro?
1: Pěkné odpoledne, na titul Stavba roku byly nominovány hned dvě veřejné stavby z Brna, i o tom za chvilku.
0: Tak to gratulujeme realizátorům.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně. Uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno 19 hodin. Hru ze života hmyzu nabízí Mahenovo divadlo 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od vé podlahy.
2: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity a hnedka po zprávách bude Britney Spears. Nebo dobře, ok, hned po zprávách dáme Pink, ale hned potom bude brzo. Baby One More Time. Bude Stumbling In. Dáme Fenixe, Ludský Bílé.
9: Každá bouře, co sem přežene.
0: A chystám Koronu. Teď je 14 hodin přesně.
10: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 14 hodin a 13,5 stupně, trošku nám se to zvedlo, ta teplota v Brně, jinak jsme tady někde mezi 10 a těmi 13 stupni, v Šepkovicích 13 stupňů, Žďár měří 10. Pátek bude oblačný, ale teplejší. Na Vysočině s lehkým deštěm taky maxima 13, na Moravě zítra bude až 17 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Matematikům z Vysokého učení technického v Brně se podařilo na snímcích z letošního zatmění slunce zobrazit koronální díru, která může ovlivňovat magnetické pole Země. Korónu, tedy plynné okolí slunce, lze zachytit pouze při zatmění. Matematici pak záběry zpracovávají pomocí vlastního softwaru. Na titul Stavba roku byly nominovány hned dvě veřejné stavby z Brna. Náplavka má číslo 51. Rekonstrukce nádraží v Králově Poli dostala číslo 52. Hlasovat můžete na webu stavbaroku.cz.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Břeclav od října spouští projekt WC Gratis, který lidem umožní bezplatně využít toalety v zapojených podnicích. Takovou provozovnu bude označovat samolepka, upozorňující na bezplatné WC. Město bude podniku přispívat na provoz 2000 měsíčně. Podobný projekt už funguje ve Znojmě. Fotbalový Manchester United nabízí fanouškům možnost zakoupit si kousek trávníku z ikonického stadionu Old Trafford přezdívaného Divadlo snů. Konzervované kusy trávníku jsou v prodeji za v přepočtu 3,5 tisíce korun. Old Trafford je domovem United od roku 2010. Klub plánuje nedaleko populárního stadionu výstavbu nové arény pro 100 tisíc diváků.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Doprava na silnicích v Brně a na jižní Moravě sledována s Krokodýlem a Smartou.
11: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Porgesově ulici směrem na Svitavy za sjezdem do sportovní se srazilo osobní auto s dodávkou. Provoz je tam částečně omezen. K podobné nehodě došlo v Jedovnické ulici u křižovatky se Sedláčkovou směrem na Vinohrady. Počítejte tam s nárazovým zdržením. Velmi silný provoz čekejte na Zvonařce u Dornichu v obou směrech. Na dálnici D1 před Brnem od Prahy do Prava vázne už od Domašova. Zpomalíte na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru a dále ještě na příjezdu do Brna z Pohořelic se fronta táhne od Modřic. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37
12: 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodové odpoledne s Petrem a Krokodýlem. Těšíme se na víkend. Otevře se poprvé multifunkční hala na výstavišti T Arena a do toho hrajeme prachy za zvuky do ruky. Je tady přes 122 tisíc korun a někde to určitě spadne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Blondýnka si kupuje šalinkartu. Dobrý den, jednu šalinkartu. A paní za okýnkem, dobře, a na měsíc? Ne, mě to úplně stačí po Brně.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl hity a nejenom pro kometáky. Britney Spears, Baby One More Time.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Jsme před víkendem a kometáci už se nemůžou dočkat a zvláště třeba Ivo Šandrlík. Zdravíme směr Jihlava. Ivoši, je to tady. Nová brněnská multifunkční hala T Arena se otevírá. Přátelé, je to tak jedinečná příležitost, protože dveře T Areny se otvírají široké veřejnosti. Čeká vás velký open air víkend. Vstup zdarma v sobotu před T Arenou. Sebastian, Marian Vojtko, Tereza Mátlová, ve 13 hodin autogramiáda Komety Brno, v sobotu u té arény na Vistecu. V neděli dorazí Martina Pártlová, Městské divadlo Brno a spousta dalších. K tomu dobré jídlo, zábava pro malé i velké a můžete se podívat také přímo do nové arény, pokud jste se zaregistrovali. Radio Krokodýl bude přímo u toho, budeme vysílat přímo před té arénou. Je to tady sobota, neděle 26-27, víkend s té arénou v Brně. Tohle stojí za to vidět na vlastní oči.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží.

0: Farma, 1 kg za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Je dobré mít se o koho opřít.
3: Vaše nejvěrnější rádio.
2: Stále s vámi.

0: To je dobrý rytmus s vaším rádiem s krokodýlem. Rytmus noci korona 14.34 krokodýláci. Připravená Taylor Swift, která se bude líbit na priglu Tomovi, jeho senátorům a kámošům. No a někde taky možná padne výzva na prachy za zvuky do ruky. Tak kdo chcete hodně v keši, držte stál vlnu krokodýla. Dobré odpoledne.
1: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatle do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu. Pokaždý, i když tam jsem často.
2: Radio Krokodýl. Petr Holík.

0: Kate Ophelia na Prigl a na všechny dobré frekvence Krokodýla, samo sebou i na východ Čech. 14.39, slíbil jsem, že se někde zahrajeme o prachy za zvuky do ruky. Mimochodem pořád tady zvoní telefon, tak právě teď buďte pozorní, protože za chvíli se budete moci dovolat, zatím to nejde, zatím to neskoušejte. Zvuk hádáme tento. A má to hodnotu 122 tisíc, 100 korun Krokodýláci, docela solidní částka. Plnoletí s nabitým telefonem, vemte si to do ruky, vyťukejte si tam studio Krokodýla 603 103 103 a jak začne zpívat Tereza Kernlová, tak bude linka volná, tak hodně štěstí.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Krokodýla stále hit je Terka Kernlová. Schody z nebe, zdravím Milátku, její mámku. Mimochodem, z nebe teď žádný schody, ale nějaký kapky spadly. Tady jsem aspoň ve štatlu v krokodýlu.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Ale začíná se to zase protrhávat, takže odpoledne by mohlo být spíš bez deště, vždycky jenom taková lehká, krátká přeháníka. Jak je to u toho, kdo se dovolal jako první, co začala zpívat Terka? Dobré odpoledne, halo.
2: Ahoj, zdravím, tady Katka.
0: Ahoj, Katy. Tak odkud volá Katka?
2: Já volám z Holubic.
0: Holubice. A máte tam deštíček nebo už je po dešti? Jak jste na tom,
2: no,
0: Katy?
2: Je tady tak jako zataženo, myslím si, že prší, no, není nic moc.
0: Jo, jo, u nás před chvíličkou, ale už to odchází, takže to jde asi k vám. Tak do Holubic, krásný odpoledne, gratulace, že se to povedlo, protože vás volalo moc, moc, moc, moc. Tak, Katka byla první, je v práci, takže bude plnoletá.
2: Ano.
0: Jo, a souhlasí s výherním řádem.
2: Taky souhlasím.
0: Děkujem. Tak, do Holubic připomínám, zvuk za 122 tisíc, jedno 100 korun. Co to je, jak jsme to vymysleli? Co jsme vymysleli?
2: Já si myslím, že to je odlupování listu z hlávkovýho salátu.
0: Já jsem čekal, že řeknete, volám z toho Eurovrakoviště tam a myslím si, že to je tadyhle na heveru páčení nějaký, takže dobře, takže zelenina, ok, máte ráda zeleninu, chápu.
2: Zelenina, dobrá.
0: Olupování listu, jo, jo, to je správná cesta. Zvláště, kdo má třeba nadváhu, tak doporučujeme, že?
2: Ano.
0: Olupování listu, pan arbitr má taky nějaký kilo navíc, teďka se na mě dívá, tak zvláštně. Dá nám 122 tisíc, jedno 100 za olupování listu z hlávkového salátu do Holubic, nebo ne, pane arbitře? Katy, pozor! Prej si ho jde koupit, ale prachy dát nemůže, prej to je jinde, to řešení. Takže navýšíme bank, já moc děkuju a krásné odpoledne, ať vám to utíká v práci. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
9: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
9: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
8: www.chlebíčkovýraj.cz
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
11: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz
12: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
13: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
12: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
14: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz Jistota, kterou oceníte.
15: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Po mně a Gapu čekej dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Prej pozdě na omluvu, nikdy není pozdě. Timbaland, musím oporovat, apologize. Pěkný čtvrtek s krokodýlem do práce, do Holubic. Katce hádala zvuk krokodýla i Marcele Doubkové do Velké Bíteše. Ladila krokodýla v autě a je potěšená s naším vysíláním, což je super. Jdeme na zprávy za minutu tři. Petro.
1: Hezké odpoledne, Sako Brno postavilo silnici z odpadu, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdarna.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 15. právě odbyla Krokodýláci a mám tady pro vás super muziku. Bude Headway. Z novějších Jennifer Lopez a David Guetta. Dáme naše cesty.
5: Naše cesty rovný a nebo klikatý.
0: A protože tady bylo před chvílí Locomotion, tak si dáme ještě Kylie Minogue. Velenka bude mít radost.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venkovní teploty v 15 hodin jsou mezi 10 až 13 stupni. Žďár, Vysočina je na té desítce, my v Brně jsme na té 13 a Šepkovice u Třebíče, jak by smet. Zítra pátek bude oblačný na Moravě s maximy odpoledne 17 stupňů. Lehce deštivý na Vysočině a tam to vyleze maximálně na 13 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: S vyhledáváním informací na webu města nebo městské části lidem už brzy pomůže AI chatbot. Radní vybrali společnost, která dodá jednotnou platformu pro správu AI agentů. Ta umožní městu postupně zavádět umělou inteligenci do služeb úřadu, a to včetně interních procesů. Sako Brno postavilo před vjezdem do zásobníku odpadu silnici, kde jako jednu z vrstev použilo škváru, která vzniká po spalování odpadu. Jde o část výzkumného projektu, zkoumajícího právě využití škváry ve stavebnictví. V rámci České republiky se jedná teprve o třetí podobnou plochu. Brno hledá firmu, která postaví další etapu protipovodňových opatření, zahrnujících úpravu části nábřeží Svratky a Svitavy. Předpokládané náklady jsou necelé 3 miliardy korun bez daně. Město očekává, že zhotovitele by mohlo vybrat na přelomu letošního a příštího roku a stavbu zahájit příští rok na jaře. České fotbalisty do 21 let čekají v prodloužené reprezentační pauze poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata se budou soustředit na udržení druhého místa ve skupině B za suverénním Portugalskem. Zítra se představí v Azerbajdžánu. Utkání má výkop v 15:45.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné odpoledne na silnice Špička. Začala Krokodýláci, je to hustý. Kde nejvíc, Marku?
7: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Vážná nehoda osobního auta s motorkou komplikuje provoz na silnici číslo 55 na výjezdu z Břeclavy směrem do Hodonína. Postojíte si v obou směrech. Více než 5-kilometrová kolona je na tahu z Vídně do Brna na rakousko-českém pomezí u Mikulova. Přerušovaná kolona je na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy v úseku od 9 křížů až ke 196. kilometru. Pomalu to jede také na příjezdech do Brna po bratislavské dálnici D2 a také cestou z Pohřelic. Přímo v Brně se zdržíte na Zvonařce a v opuštěné ulici v obou směrech. A kvůli nehodě stojí Černovická ulice před odbočkou na Ostravskou v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Spálek.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pěkný čtvrtek všem s krokodýlem, kde máme za zvuky do roky zvýšenou částku po pokusu z holubic. Olupování listů z hlavkového salátu. Katko, díky za inspiraci na zdravou večeři a jinak hlídejte výherní song na benzín naftu. Vaka, vaka, třeba to tam spadne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptá se malý červík svojí maminky. Mami, a kde je tatínek? Šel na ryby.

Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Rádio Krokodýl, prosím.
2: Tady Irena, dobrý den.
1: Dobrý den, Petr, co se děje, Irenko?
2: Já mám pocit, že hraje výherní song na benzín.
1: Ano, a jaký to je výherní song, prosím, Irčo?
2: Vaka Vaka.
1: Vaka Vaka, this time for Africa.
2: Jo, tak já zase tak znala nejsem.
1: To se tak jmenuje jako Vaka Vaka, this time for Africa.
2: Jo.
1: A protože máte pravdu, teď to skutečně hrálo, tak je to this time for benzín zadarmo. Pro vás, gratuluju.
2: Aha, tak to je super, děkuju.
1: Že jo.
2: Teď jste mě děsil, že to není ono.
1: Ne, ne, to jsem rozhodně nechtěl. Irčo, jezdíte na benzín nebo na naftu?
2: Na benzín.
1: Výborně, a jak to využijete?
2: No určitě, já hodně často pendluju mezi Tišnovem a Brnem, takže to určitě projezdím.
1: Krásná práce, tak blahopřeju, natankujeme vám zadarmo, přeju bezpečné, krásné kilometry s úsměvem, s vaším rádiem. Mějte se moc hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A jaká bude další výherní pecka, krokodýláci? Crazy What Lost Frequencies. Jakmile uslyšíte písničku Crazy, pak vy voláte a jako Irča vyhráváte benzín nebo naftu zadarmo od Rádia Krokodýl.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
3: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
4: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz.

0: a Tradix.cz.
1: Vítejte v ráji promlsné jazyčky, v chlebíčkovém ráji.
2: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
1: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
2: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
1: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
3: To můžu.
2: Chlebíčkový ráj.
4: Nebeská pochoutky, prochuťové buňky.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
8: Chcete

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Italo disco Krokodiláci pro týpky z Kongusto, protože tam se to líbí. Italo disco, co Peťas dohnal. Krásný odpoledne všem s Krokodýlem a mimochodem padl nám benzín za Shakiru.
1: Ahoj, tady Irena, vyhrála jsem na rádiu Krokodýl benzín zadarmo. Budu jezdit jako o život mezi Brnem a Tišnovem a moc se na to těším a moc děkuju. Hezký den všem.
0: Irčo, pěkné kilometry s naším rádiem a pro vás, co si to musíte jít zaplatit, tak pro vás za pár minut taky tip, kde to lze natankovat opravdu výhodně. Tady je Anna Johnson, Spider-Man a bude pokáč Solitaire.

0: krokodýlem vyhráváš. Krokodýláci, jo, občas něco není fér, třeba nafta za 52 koruny litr, to nechceš.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Jo, jo, ta hranice padla, krokodýláci, 50 za litr dieslu, no problém, ale pořád se dá ještě zaplatit za litr nafty pod 50, takže při tankování plné ušetříte aspoň ty desítky korun. Tady jsou tipy na levný benzín a naftu v Brně a okolí, krokodýláci, a dnes zdravíme na Tank Ono Popovice a Slatina Hvězdoslavova, protože tady je Natural 95 za necelých 44 korun, 43,90 přesně. Za naftu je to 48 korun 90 haléřů, na dieslu to je super cena. Tak ať se vám dobře tankuje, lehkou nohu na plynu a dobrou cestu s krokodýlem.
1: Šetříme s krokodýlem. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz. Baštím? Baštíš? Baštírna!
3: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
2: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam!
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavova, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
6: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
7: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.

0: Ale my to víme velmi dobře, krokodýláci. Eva Farná, verze 02 i k Beateshi, kde ještě před chvílí padaly dešťové kapky, ale už je to dobré a před třemi týdny připomínám nádherné tradiční hody. Kdo jste chyběli, škoda, příští týden si v tom případě nenechte ujít rozsáhlou fotoreportáž v regionálním měsíčníku Exit 162. Právě nás poslouchá i paní šéfredaktorka Marcela Doubková, tak krásný odpoledne, ať se vaší práci i v Beateshi stále daří. A co bude ve zprávách ve 4 za 2 minuty, Petro?
1: Hezké odpoledne, lidé si nově mohou návštěvu brněnské zoo lépe naplánovat, víc o tom řekneme za chvilku.
2: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi e na konci.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krásný čtvrtek všem s krokodýlem, hlavně s nepromokavou náladou, protože je to dneska takové chvilku deštivé, hlavně pořád větrné, studené, takže nejenom do Beateshe dobrá muzika. Bude Vaya con Dios, hej na na na, a dáme to nejenom do redakce Exitu 162, ale i na Dům kultury, informační centrum Pepovi Jelínkovi a jeho děvčatům. Bude Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It. Dáme Mirai Summer Love, protože moji kluci milují krále popu, dáme Smooth Criminal. Dokulova útěchova pro ty moje chlapečky, pro Holda Boys, Péťu, Alexe, Olíška, Smooth Criminal. 20 sekund, budou 4.
5: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je to jakési vofoukané dneska, krokodýláci. Doufám, že máte teplo v kamenech, v radiátoru nebo pod zadkem a že si to užíváte. V 16 hodin 10 až 13 stupňů Celsia teploty, které budou zítra ale o něco lepší. Pátek pravda bude oblačný, na Vysočině lehce deštivý, ale odpoledne slibuje pro brněnskou Moravu 17 plus pro Vysočinu 13 stupňů Celsia.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lidé mohou při plánování návštěvy brněnské zoo nově využít interaktivní datový přehled k lepší volbě termínu a času svého výletu. Zahrada ve spolupráci s magistrátem zpřístupnila kompletní provozní a návštěvnická data. Lidé si tak mohou zkontrolovat trendy návštěvnosti v závislosti na ročním období a počasí a naplánovat si návštěvu tak, aby se vyhnuli největším špičkám. Bazény Lužánky získají novou bazénovou vanu, sprchy, zázemí pro wellness zónu nebo technologii na recyklaci vody. Brněnští radní schválili zařazení těchto investičních akcí do závazného plánu investic na příští rok. Přestavba za zhruba 114 milionů korun je v plánu na roky 2027 a 2028.
4: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Přípravy na stavbu nového parkovacího domu u vlakového nádraží v Blansku se posunuly do další fáze. Městští radní tento týden schválili podmínky zadávacího řízení, na jehož základě bude město hledat stavební firmu. Celkové náklady projektu jsou 173,6 milionů korun. České tenistky zítra zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Shenzhenu na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin.
4: Dopravní servis
6: Rádia Krokodýl.
0: Tak už je to tady docela zodpovědná odpolední dopravní špička a my známe její největší nástrahy. Máro?
7: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně ve Slatině v křižovatce ulic Tuřanka a Řípská se srazila 3 osobní auta. Připravte se na delší zdržení. Další nehoda komplikuje provoz v Černovické ulici u Urbočky na Ostravskou. Kolony se táhnou z obou směrů. Bouralo se také v Žabovřeské ve směru na výstaviště u Pisárek. Do kolony vjedete u sjezdu z Kniničské. V obou směrech si postojíte v Gajdošově i Svatopulkově ulici. Tradičně popojíždí dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 174. a 196. kilometrem. A více než 7-kilometrová řada je na cestě z Vídně do Brna na rakousko-českém pomezí u Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marek Spálek.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezký čtvrtek všem s krokodýlem na Moravu Vysočinu do Velké Býteše i k Protivínu. Zdraví Peťan Holíka, bude taky brněnské hantec krokodýláci, takže Džankovi řeknem zdarec.
1: Zdar jak svině z kroksny. Gomety, co to znamená hodit voláry?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Učitelka vyčítá ve škole žákům, že se nenaučili znát periodickou tabulku prvků. Když mi bylo tolik, kolik je teď vám, uměla jsem naspaměť nejen názvy, ale i atomové hmotnosti. A jeden z žáků s nevinnou upřímností říká, no jo, paní učitelko, ale tenkrát jich ještě bylo děsně málo.

0: Zvuky pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
1: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
2: Vážně?
1: Jasně, dej na mě.
3: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
4: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
5: Krásné odpoledne všem krokodýláci. Vaše obvyklá doba právě teď s brněnským Hantecem a s Jankem Hlaváčkem. Janek je připravený, doufám, že i vy jste ready, protože právě dneska krokodýláci máme takzvaně bonusové Hantec. Dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení Ztratili jsme starina, které se odhraje v pátek 25. tedy zítra v 19 hodin v sále Břetislava Bakaly. Takže zkusíme Žanka, jestli je ready. Mimochodem telefon volný 603 103 103, volný taky, takže kdo chce, může volat a může vyhrát k Bolkovi lístky. Žanku, zdaric!
6: Zdar, jak jsem měl skroksný. Gomety, co to znamená? Hodit voláry?
5: Hodit voláry, myslím, že to není úplně těžký dneska. Tady je krokodýl Petr, dobré odpoledne, haló. Dobře, tak ne. Zkusíme štatl.
7: Zatelefonovat. Hodit voláre, myslím si, že to bude někoho zavolat.
8: Nevím, dovolenka,
5: ty seš roztomilá kočenka. Tak zkusíme ještě telefon. Dobré odpoledne, Petr, haló. Dobře, tak nic, v tom případě to dneska vypadá, že jako výherce nemáme. Zítra odpoledne divadlo Bolka Polívky, Ztratili jsme Stalina, 19 hodin sál Břetislava Bakaly, krokodýláci a Janku, ty to jenom do kódu, nebo zkusím ještě do třetice telefon. Dobré odpoledne, Petr.
9: Dobré odpoledne, Deniso, zdravím.
5: No, konečně, Deniso, dobré odpoledne, zdravíčko. Co děláte, máte se v práci ještě?
9: Ne, hlídám synovce zrovna.
5: Hlídáte synovce, šla byste do divadla zítra?
9: Šlapíš.
5: Máte čas zítra hlavně, Deniso?
9: No, já doufám, že ano, ráda si ho udělám.
5: Tak co to znamená hodit voláry?
9: Tak já bych zkusila někomu zavolat.
5: No, jste si tím jistá, jo?
9: Ano, doufám, že jo.
5: Jo, já myslím, že tam jako není co řešit jako jinak. Prostě jako zatelefonovat, ne?
9: Ano,
5: tím jste
9: ano.
5: Myslela, jako ne jako že přes plot. Ty poslouchej, fanušu, seš doma.
9: Ne, jako přes telefon.
5: Tak, přes telefon, správně, Janku.
6: Hodit voláry znamená zavolat. Tak hoďte voláry nějakým dobrým kocourovi nebo Havaj a mějte betelý den.
5: A vy buď manželovi, kamošce, nebo nevím, zítra jdete na Ztratili jsme starina. Gratuluju, mějte se moc hezky, můžete si to
9: děkuju.
5: V divadle Bolka Polívky, Denisko. A pěkné hlídání se synovcem. Pa, pa, pa, naschle, ahoj.
9: Děkuji, naschle.
4: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Tati, co je to hybrid?
13: To je auto.
12: A co je to superhybrid?
13: To je Chery.
14: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
15: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
16: Více na cherrymotor.cz.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. péče o to nejcennější, co máte.
2: S mým hlasem mi pomohla AI. Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
18: Chcete

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5 denních menů.

málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

Výborná muzika, 16 hodin 34 minuty, Král popu z Krokodýla Smooth, Kriminal pro všechny fandy tohoto jedinečného zpěváka a taky do útěchova pro naše kluky a na Musilku, kde dnes proběhne speciální večer o Králi popu. Odhalení Michaela Jacksona. Věřím, že si někteří uděláte čas, zajdete, já s klukama si říkám, že jsou na to ještě malý 10, 11, 14, ale za pár let kdo ví. 16 hodin 35 minut, my se nemůžeme dočkat, až tady bude v listopadu imitátor Sergio Cortez, na toho určitě razíme, s klukama na Krále popu Michaela Jacksona a teď, než přijde další téma, které je o otevřených dveřích naší výjimečné té arény Anastasia, I'm out of love, Krokodýl, dobrý den všem.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Pojď sem,
1: to je pro naše zlatíčka, jak na brněnský komunikace pro Pavlo, tak na Nový Sady pro Libora, protože miluju tohle písničku a je vás víc. Třeba i Vilda určitě ve Slavkově, kde se občas prožene nějaký deštíček, ale Vilda píše s krokodýlem, je vždycky dobře a máš recht, Vildo, jsme rádi, díkec.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Zajímají nás vaše názory.
1: Díkec a všem zdarec krokodýláci, protože už je to tady. Sobota, neděle, 26, 27 září, pak bude státní svátek, že jo, bude to nádherný a otevře se nám naše multifunkční T-Arena. Jedinečná příležitost je tady o víkendu. Nás čeká Open Air, vstup zdarma, v sobotu vystoupí před T-Arenou Sebastian, Marian Vojtko s Terezou Mátlovou. Zdravíme celou rodinu Mátlu a ve 13 hodin autogramiáda Komety Brno. V neděli pak dorazí Martina Pártlová, Městské divadlo Brno a spousta dalších. Dobré jídlo, zábava pro malé, pro velké a můžete se podívat přímo do nové arény. Zvláště pokud máte registraci, ta je opravdu důležitá. Jinak Radio Krokodýl bude s vámi u toho. Budeme vysílat přímo před T-Arenou sobotu, neděli. Víkend s T-Arenou v Brně. Moment, který byste si neměli nechat ujít. Tohle za to stojí. Vidět to na vlastní bulvy, jak by řekl Janek.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
8: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
9: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
10: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
12: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekej dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
13: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
14: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Euforie s krokodýlem, krásné odpoledne na cestu z práce do kroužku pro děti nebo na kurz moderátorů s rádiem Krokodýl. Hrajeme naší nové sestavě. Ať vám to jede, protože doprava brzdí záměry mnohých a Petra to má nachystané. O čem vítej?
1: Pěkné odpoledne, na titul Stavba roku byly nominovány hned dvě veřejné stavby z Brna, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně. Uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Hru ze života hmyzu nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tady je Krokodýl, pořád dobrá muzika, vaše oblíbené hity. Mimochodem, pokud máte rádi přesný čas, teď právě 17. odbyla a připraveni jsou Krotitele duchů. Dáme si Zoo od Shakiry, mimochodem dneska už spadlo Waka Waka This Time for Africa, takže kdo to byl? Irča vyhrála benzín gratis od našeho rádia, což se hodí, že jo? A nebo naftu přes 50 za litr, strašný. Michal Hruza bude pro Emu a pro všechny milovníky depešáku, takže i pro Petra Kříže do Tvarožné Personal Jesus.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak se nám ta teplota zlepšila, když ten déšť odešel pryč. Jsme někde mezi 14 a 16 stupni. V Brně, v Šepkovicích 14, ve Žďáře 10, pátek oblačný, lehce deštivý na Vysočině a teploty odpoledne maximálně 17 pro Moravu. Pro Brněnsko 13 stupňů pro Vysočinu.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Matematikům z Vysokého učení technického v Brně se podařilo na snímcích z letošního zatmění slunce zobrazit koronální díru, která může ovlivňovat magnetické pole Země. Korónu, tedy plynné okolí slunce, lze zachytit pouze při zatmění. Matematici pak záběry zpracovávají pomocí vlastního softwaru. Na titul Stavba roku byly nominovány hned dvě veřejné stavby z Brna. Náplavka má číslo 51. Rekonstrukce nádraží v Králově Poli dostala číslo 52. Hlasovat můžete na webu stavbaroku.cz.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Břeclav od října spouští projekt WC Gratis, který lidem umožní bezplatně využít toalety v zapojených podnicích. Takovou provozovnu bude označovat samolepka, upozorňující na bezplatné WC. Město bude podniku přispívat na provoz 2000 měsíčně. Podobný projekt už funguje ve Znojmě. Fotbalový Manchester United nabízí fanouškům možnost zakoupit si kousek trávníku z ikonického stadionu Old Trafford přezdívaného Divadlo snů. Konzervované kusy trávníku jsou v prodeji za v přepočtu 3,5 tisíce korun. Old Trafford je domovem United od roku 2010. Klub plánuje nedaleko populárního stadionu výstavbu nové arény pro 100 tisíc diváků.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak jak to máte vy na silnicích z plány? Chcete být někde za minutu? To se stále ještě úplně nepovede, že Máro?
7: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Žabovřeské ulici ve směru na výstaviště na úrovni Pisárek komplikuje provoz nehoda osobního auta s motorkou. Dlouhá kolona se táhne od Králova Pole. V obou směrech si postojíte na Zvonařce a v opuštěné ulici. kolonou počítejte také na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. A více než 5-kilometrová kolona je na tahu z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Spálek.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodu při krokodýlu, ať při svačeně třeba najdete děcka v síru díru, v tom plátkovém, že? Máme tady zrovna zlatíčka před sebou, dneska ale to nebude o sírech a o jídle, ale o tom, kdo to je zoolog.
1: Že vyklidí zvířatům hovínka.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepíček jde po ulici a paní sousedka mu říká: Pepíčku, ty jsi tak strašně sprostej, že mi s tebe jde mráz po zádech. To kdybyste slyšela mého tatínka, tak byste zmrzla.

0: Krokodýláce, čtvrt na šest, jdeme na Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: To je prostě náš čas, čtvrt na šest, pryč, teď přesně 5.22 jsme ve školce a dneska se ptáme na zoologickou, teda přesněji na zoologa. A kdo to je a co dělá zoolog, děcka, víme to?
2: Taky tam může být.

0: zoologické zahradě.
1: Ten, který říká tím lidem, kteří se starají o zvířátka, co s těma zvířátka mám dělat.
2: Ještě vyklidí zvířatům hovínka.
3: No, s těma hovínkama bych byl opatrný, každopádně je to vědec, je to odborník, že ho zabývá se zvířátkama, tím, jak se chovají, jak žijí, biologie, ekologie, vývoje. No, musíme pozdravit všechny zoology. A děcka, vám doporučit, běžte zase do zoologické, protože tam zase mají hafon novinek.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
3: A od zoo pojďme k benzínu, ježiš, to je vůně, pořád to tady teče zadarmo.
4: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
5: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
6: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Uni hobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky pravým do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
8: Pusťte slunce do svého domova.
9: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
8: A pozor, akce.
9: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
4: Rádio Krokodýl.
10: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
11: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun?

0: Není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky, jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Je dobré mít společnost na cestě.

0: psát. Divoký byl krokodýl, znamení 17.35, čas svačiny. Já myslím, že to je znamení dát si ne skok tamhle někde, ale dobrý kafe nebo dobrý čaj krokodýláci. A Jennifer Lopez ain't funny.
1: Hele, mě ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu po každý, i když tam jsem často.
2: Radio Krokodýl.
3: Pistole. Loka.

0: Dua Lipa, Be The One, Krokodiláci, čas 17.43 a zdravíme všechny, co chtějí být také jedničky třeba ve sportu. A pojďte se podívat třeba na jedny z nejlepších futsalistů České republiky. Pojďte na futsal v Brně. Po druhém vítězství v sezóně čeká brněnský Hellas mimořádně atraktivní duel proti úřadujícímu mistrovi FK Chrudim. Už zítra od 19 hodin 30 minut ve Stares aréně na Bodově a fandit tam bude i Krokodýl. Tak se těšíme, že se třeba uvidíme.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz. Baštím, baštíš, baštírna.
8: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
7: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
9: Mňam.
10: Slyšíš to, tati?
11: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě nebo otestuješ novou Škodu Epic.
10: Proto pojedeme do Olympie Brno.
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
13: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
14: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
15: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl.
16: Vaše nejvěrnější rádio.

0: Oblíbená Bon Jovi, Living on a Prayer, pohodu s krokodýlem, pevné zdraví k tomu, zvláště když se tak ochladilo. Držte se, zprávy s Petrou.
1: Hezké odpoledne, Sako Brno postavilo silnici z odpadu, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Noc vědy. V pátek 25. září od 6 do 10 večer. Komunikujte s vesmírem na Hvězdárně a Planetáriu Brno. Pošlete vzkaz na ISS, rozluštěte mezihvězdná poselství a pátrejte po signálech mimozemských civilizací. Vesmír čeká na váš vzkaz. Noc vědy na brněnské Hvězdárně v pátek 25. září. Více na hvězdarna.cz.
3: Rádio Krokodýl.
5: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
7: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl stále hity a bude Runaway. Soul Asylum, dáme a pate a pate. Taky kapelu Miraj.
13: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 18. hodina právě odbyla krokodýláci teploty. 14 až 16 v Brně. Kolem 11 stupňů to mají ve Žďáře na Vysočině a zítra tam bude lehce deštivo. Díky tomu taky maximální páteční teplota pro Vysočinu 13 stupňů, zatímco na Moravě a na Brněnsku to bude při oblačném počasí až 17 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: S vyhledáváním informací na webu města nebo městské části lidem už brzy pomůže AI chatbot. Radní vybrali společnost, která dodá jednotnou platformu pro správu AI agentů. Ta umožní městu postupně zavádět umělou inteligenci do služeb úřadu, a to včetně interních procesů. Sako Brno postavilo před vjezdem do zásobníku odpadu silnici, kdy jako jednu z vrstev použilo škváru, která vzniká po spalování odpadu. Jde o část výzkumného projektu, zkoumajícího právě využití škváry ve stavebnictví. V rámci České republiky se jedná teprve o třetí podobnou plochu. Brno hledá firmu, která postaví další etapu protipovodňových opatření, zahrnujících úpravu části nábřeží Svratky a Svitavy. Předpokládané náklady jsou necelé 3 miliardy korun bez daně. Město očekává, že zhotovitele by mohlo vybrat na přelomu letošního a příštího roku a stavbu zahájit příští rok na jaře. České fotbalisty do 21 let čekají v prodloužené reprezentační pauze poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata se budou soustředit na udržení druhého místa ve skupině B za suverénním Portugalskem. Zítra se představí v Azerbajdžánu. Utkání má výkop v 15:45.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak se nám brutálně rozpršelo ve štatlu, čili do deště na mokré silnice. Zdravíme s Kubou, kde jsou komplikace?
14: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Boudalo se v Brně na Žabovřeské ulici u Pisárek na cestě k dálnici D1. Projíždí se ale bez zdržení. Dvě osobní auta boudala na křižovatce ulic Hněvkovského a Sokolova. přerušované kolony očekávejte na ulici Zvonařka mezi Heršpitkou a Dornichem z obou stran. Přerušovaně budete popojíždět na příjezdu do Mikulova na pomezí Rakouska a Česka a převážně pravý pruh je ucpaný na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy, a to zhruba od 174. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koktejl Šar.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Příjemné pozdní odpoledne s krokodýlem přeje Peťan Holík. A to i v dešti a na mokré silnici. Nemusíte mít ani nepromoky, ani neprofuky, protože vy máte přece nepromokavýho krokodýla.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Město Venzailom na kroku dílo. Tak venku nám probíhají nějaké ty bouřky, tak doufám, že jste moc nezmokli krokodíláce. Třeba, že jste v teple někde v autě, no a pokud se říkáte, že by to chtělo palivo, máme ho.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Benzín zadarmo, stačí poslouchat pozorně naše vysílání, vychytat výherní hit a benzín je váš.
2: Ahoj, tady Irena, vyhrála jsem na rádiu Krokodýl benzín zadarmo, budu jezdit jako o život mezi Brnem a Tišnovem a moc se na to těším a moc děkuju. Hezký den všem.
0: Děkujeme taky. No a dalším výherním hitem jsou Lost Frequencies Crazy. Až tohle uslyšíte, volejte studio a my vám dotankujeme benzín.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz. Chcete?

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Je dobré mít se s kým probouzet.
6: To nejlepší po ránu.
5: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Tohle je Krokodýla, tak je Miraj. Doufám, že jste moc nezmokli. My vám k tomu hrajeme Krokodýláci Rihanna Diamonds. No a po 19. budeme hrát taky na vaše přání. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vítejte s Krokodýlem, tady vaše rádio. Krokodýláci, už jste zvědaví, jak bude vypadat nový chrám, třeba i brněnské komety, brněnská TR Arena. Tak teď máte jedinečnou příležitost, o víkendu se jí dveře otevřou široké veřejnosti. Čeká vás velký open air víkend a vstup je zdarma. V sobotu vystoupí před tý arénou třeba Sebastian, v neděli Martina Partlová, Městské divadlo Brno. No a k tomu dobré jídlo, zábava pro malé i velké, no a přímo z místa bude vysílat i vaše rádio Krokodýl. Tak se těšíme zdarma před tý arénou tento víkend.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Když Opel, tak Carling. Hvězdoslavova, Brno, Slatina. Carlingauto.cz.
7: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
8: Maska. Balet o tom, jak snadno dnes měníme tváře. Nová choreografie Mária Radačovského na hudbu Chopina a Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka se spojí v jeden výjimečný večer. Premiéra 25. září v Janáčkově divadle.
9: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus! 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: po uši.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: I po 19. hodině z Krokodýla hit za hitem. Britney Spears. A pak už budeme hrát podle vás.
1: Radio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Zítra bude na Jižní Moravě o něco příjemnější. Ráno si ještě určitě vezměte bundu, teploty budou kolem 7 až 8 stupňů. Přes den se ale v Brně okolí dostaneme až k 18 stupňům Celsia. Oblačnosti bude postupně přibývat, no a víkend už přinese další oteplení.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Na titul stavba roku byly nominovány hned dvě veřejné stavby z Brna. Náplavka má číslo 51. Rekonstrukce nádraží v Králově Poli dostala 52. Hlasovat můžete na webu stavbaroku.cz. Komunikace lidí, rostlin i strojů je tématem letošní Noci vědy, při které se zítra v Brně otevřou desítky univerzitních a akademických pracovišť. Seznam míst často jinak nepřístupných najdou zájemci na stránkách akce. Břeclav od října spouští projekt WC gratis, který lidem umožní bezplatně využít toalety v zapojených podnicích. Takovou provozovnu bude označovat samolepka.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Kam Brnem byste teďka měli projet bez větších komplikací. Pozor, štosuje se nám to na Ledické a na Moravském náměstí. Jinak pohoda a klid, kdyby cokoliv, volejte linku řidičů, tady je číslo.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Britney Spears tady k roku dílno a vy teď už můžete volat studio 603 103 103. Tak co vám pustím, co to bude? Pojďte si zavolat do krokodýla. Hity na přání, jsme tady pro vás, ať už děláte cokoliv.

0: Atom je kitten na kroku dílo, tady jsou věty na přání, tak se s námi můžete spojit. Teď je ten čas. Krokodíláci, kdo pak se dovolil jako první? Haló?
1: Ahoj, tady je Marek.
0: Ahoj Marku, odkud nám voláš, komu zahraješ?
1: No, obce je u Dnejma a nechám zahrát pro všechny. Pro Brit Miles písničku, protože ta, to je tanční pecka, takže aby mě všichni dobro na otvíčku.
0: Dobře, jdeme do roku 1994. Rok, kdy krokodýl začal vysílat úplně poprvé. A co vy, krokodíláci, ať jste doma, v práci, možná na cestách, tak volejte studio 603 103 103. Hity na přání, právě teď, Brno, Jižní Moravou.

0: Pěkný večer na celé Brno, celou Jižní Moravu. Jsme Krokou díl, tohle náš interaktivní pořad, kdy se s námi můžete spojit. Hrajeme podle vás. Koho pak máme dalšího na lince? Krokou díl, halo?
1: Dobrý den, u telefonu Matouš.
0: Matouši, vítej, odkud nám voláš?
1: A volám z Blanska.
0: Komu zahraješ?
1: Chtěl bych zahrát pro moji mamku písničku, jakoukoliv písničku od Krištofu.
0: Zdravíme mamču a zdravíme celé Blansko, jo?
1: Tak, děkuju.
0: Ahoj, a vy volejte studio. Krokou díla 603 103 103. Já jsem Jirka Wiener a ptám se, co vám pustím. Co to bude? Volejte, vybírejte právě teď. Hity na přání, Krokou díl.

0: Tak roku dílo Kryštof, život je krásný, tak doufám, že ho máte taky v pohodě. My se k tomu snažíme vám zvednout náladu. Tohle jsou hity na přání, můžete pozdravit, koho jenom budete chtít a vybrat si, co budete jenom chtít. Kdo pak se dovolil? Rádio Kroku díl, kdo tam odkud, halo?
1: Ahoj všem, tady Tom Krigl.
0: Tome, vítej, tak co ti dáme, pro koho?
1: Dáme to na to, jak jste se mluvili, to už nepí a dáme to Honzík David, Dan z Denda Brambora, Krkovičkový kocourek, vám do rádia Krokodýl, teta Peťa a je to všechno.
0: No hlavně pro tebe, ať máš lepší den, ahoj.
1: Děkuju.
0: 600 300 303 Krokodýl, hity na přání právě teď.

0: doufám, že Radius nepět jen na přání. Pojďme opět na telefon. Kdo tam odkud? Haló?
1: Tak tady Honza, ahoj všem.
0: Ahoj Honziku.
1: Tady Honza z Karehradu.
0: Zdravím tě. Tak povídej, komu zahraješ? Jak to máš?
1: Tak, já bych tuto písničku poslal rád velmi mojí mámě, mýmu bratrovi, veškeré mé rodině, kteří mě drží nad vodou. Teď jsem nemocnej, tak mě to pomáhá. A samozřejmě k vám do rádia, protože vás je rádio poslouchám den na denně, takže...
0: Moc děkujeme, že posloucháš, tak přejeme brzké uzdravení. Už ti tam letí Eva Max, jo?
1: Já vás děkuju.
0: Ahoj.
1: Mějte se.

2 Max na Krokodýlno. Pozor, teď bude písnička pro Martina Kašpara staršího, kterého pozdravíme. Šikovný to kluk z Brna a prý, ať mu to pěkně jde i ten 3D tisk. Tak Marťásku, i pro tebe, i od Martina, ode mě, Wonderful Life, ať ho máš, posíláme ti ho.

Sheeran, Wonderful Life. Je pro Martina Kašpara. No a teď hrajeme pro holky krokodýláci na čerpací stanici Eurobit na ulice Žarošická pro Hanku a Viktorii. Tak holky. Britney, jo. Už vám to letí. Pro Viki a Hanku.

0: Britney Spears je na čerpací stanice Krokodýl, Vítek na přání, za okamžik pokračujeme.
1: To máte Veku, Vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
2: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
1: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
2: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
1: www.chlebíčkovýraj.cz
3: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz
5: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600

tohle se výborně poslouchá na celé Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu, Ed Sheeran, který právě teď dohrává na Krokodýlo. No a teď posíláme jeden hudební pozdrav všem, kteří mají ještě před sebou dlouhou noc. Danunka z Mokré vybírá Afriku Toutou a posílá ji všem pracantům na noční směně, tak ať vám práce pěkně odsýpá. Ať je noc v klidu, hlavně s Krokodýlem, tohle Afrika.

0: jedna Afrika na kroku dělom, tady jsou hity na přání, pěkný večer, Brno, Jižní Moravo, zdravíme do Velkého Meziříčí, kdo pak se dovolal? Aha,
1: tak Pavel Jakša z Velkého Meziříčí, já bych chtěl zahrát samozřejmě slyším všem do našeho pečovatelského ústavu, kde trávím už to se jak. Mm-hmm. No a chtěl bych zahrát, prosím vás, tak Marcelce do Sazemína, potom všem do Slavkova, do Brna a do Velkého Meziříčí, který všechny mám moc rád a přijím všechno takový, aby se měli hezky rádi.
0: Pavle, děkujeme, už to letí, už nám to hraje.
1: Pavle, už... A jedni pravnučce.
0: Určitě, zdravíme pravnučku, už nám hraje písnička.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
1: Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: roku dílově tak na přání Adele, Rolling in the Deep. My už jdeme opět na telefon. Pěkný večer, komu pak na telefonní linku, haló?
1: Dobrý večer, tady Alena z Lesního Jakubova.
0: Zdravíme vás, tak pěkný večer, co vám pustíme pro koho?
1: Chtěla bych pustit písničku Imagine Dragons a je jedno jakou skladbu. Mm-hmm. A chtěla bych to zahrát pro sebe, pro potěšení a pro moji celou rodinu.
0: Rádi zahrajeme. Imagine Dragons jsou připraveni. Děkujeme za výběr. Pěkný večer.
1: Ano.

Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio. Věrka nám píše přímo ze Šaliny. Rádio Krokodýly dělá společnost Cestou Brnem, no a má pro nás i hudební přání. Písničku, kterou si teď dáme, posílá všem řidičům Šaliny, kteří nás vozí každý den po Brně. Takže zdravíme za řídítka, za volant. Věrka mává ze Šaliny, no a tenhle hit je právě pro vás.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Zítra bude na jižní Moravě o něco příjemnější. Ráno si ještě určitě vezměte bundu, teploty budou kolem 7 až 8 stupňů. Přes den se ale v Brně okolí dostaneme až k 18 stupňům Celsia. Oblačnosti bude postupně přibývat, no a víkend už přinese další oteplení.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: S vyhledáváním informací na webu města nebo městské části lidem už brzy pomůže AI chatbot. Radní vybrali společnost, která dodá jednotnou platformu pro správu AI agentů. Brno hledá firmu, která postaví další etapu protipovodňových opatření, zahrnujících úpravu části nábřeží Svratky a Svitavy. Předpokládané náklady jsou necelé 3 miliardy korun bez daně. Sako Brno postavilo před vjezdem do zásobníku odpadu silnici, kde jako jednu z vrstev použilo škváru, která vzniká po spalování odpadu. Jde o část výzkumného projektu, zkoumajícího právě využití škváry ve stavebnictví.
2: Přehled dnešních událostí.

Tady Kroků díl, tady vaše rádio. A rádio, které vám dotankuje benzín zadarmo. I o tom za malou chvíli. No a mezi tím jdeme zaspomínat na rok 98. Tady charismatický Enrique Iglesias. Bailamos, třeba i do Řečkovic, díky, že posloucháte.

0: poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Benzín zadarmo, stačí poslouchat pozorně naše vysílání, vychytat výherní hit a benzín je váš.
2: Ahoj, tady Irena, vyhrála jsem na Rádiu Krokodýl benzín zadarmo, budu jezdit jako o život mezi Brnem a Tišnovem a moc se na to těším a moc děkuju. Hezký den všem.
1: Děkujeme taky. No a dalším výherním hitem, Solo s Frequencies Crazy. Až tohle uslyšíte, volejte studio a my vám dotankujeme benzín.
0: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.

0: čase být.
1: Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio. My chystáme víkend s The Arenou. I o tom v této hodině už je za malou chvíli. No a teď si dáme Ace of Base. Beautiful Life. Pěkný večer. Brno, Jižní Moravo.

0: Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio. Krokodýláci, už jste zvědaví, jak bude vypadat nový chrám, třeba i brněnské komety, brněnská TR Arena. Tak teď máte jedinečnou příležitost, o víkendu se jí dveře otevřou široké veřejnosti. Čeká vás velký open air víkend a vstup je zdarma. V sobotu vystoupí před tý arénou třeba Sebastian, v neděli Martina Partlová, Městské divadlo Brno. No a k tomu dobré jídlo, zábava pro malé i velké, no a přímo z místa bude vysílat i vaše rádio Krokodýl. Tak se těšíme zdarma před tý arénou tento víkend.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax, stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
11: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: you come from cutting I do.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: Bude
1: vám
2: to večerní hit za hitem. Bude Selena Gomez, Rema Kondia. Dohorodina třeba Bon Jovi. Do brněnských Obřan pošleme Mandraže. Hity pro Brno a celou Jižní Moravu. I po deváté večerní.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Zítra bude na Jižní Moravě o něco příjemnější. Ráno si ještě určitě vezměte bundu, teploty budou kolem 7 až 8 stupňů. Přes den se ale v Brně okolí dostaneme až k 18 stupňům Celsia. Oblačnosti bude postupně přibývat, no a víkend už přinese další oteplení.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Na titul stavba roku byly nominovány hned dvě veřejné stavby z Brna. Náplavka má číslo 51. Rekonstrukce nádraží v Králově Poli dostala 52. Hlasovat můžete na webu stavbaroku.cz. Komunikace lidí, rostlin i strojů je tématem letošní Noci vědy, při které se zítra v Brně otevřou desítky univerzitních a akademických pracovišť. Seznam míst často jinak nepřístupných najdou zájemci na stránkách akce. Břeclav od října spouští projekt WC Gratis, který lidem umožní bezplatně využít toalety v zapojených podnicích. Takovou provozovnu bude označovat samolepka.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

Na Krokodýlu si užíváme ten největší hudební výběr. Jarek Hemala vás zdraví při čtvrtku. Ano, čtvrteční Krokodýlí plíček se nám krásně rozjíždí a já věřím, že si ho užijeme. Tak pojďme na to hezkou 24. zářijovou noc.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dneska Jaromír a Jaromíra slaví svůj svátek. Dámy a pánové, všechno nejlepší od nás, Krokodýla. Parádně si užijte další hit. Je pro vás k svátku.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: S vyhledáváním informací na webu města nebo městské části lidem už brzy pomůže AI chatbot. Radní vybrali společnost, která dodá jednotnou platformu pro správu AI agentů. Brno hledá firmu, která postaví další etapu protipovodňových opatření, zahrnujících úpravu části nábřeží Svratky a Svitavy. Předpokládané náklady jsou necelé 3 miliardy korun bez daně. Sako Brno postavilo před vjezdem do zásobníku odpadu silnici, kde jako jednu z vrstev použilo škváru, která vzniká po spalování odpadu. Jde o část výzkumného projektu, zkoumajícího právě využití škváry ve stavebnictví.
0: Přehled dnešních událostí.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě

24. krokodýlí pilíšek si vychutnáváme z krokodýla, vás stále zdraví Jarek Hemal, a teď budeme hrát vám všem, co nás ladíte, posloucháte v Jihlavě. My jsme za to rádi, že Jihlava ladí na 102,3 FM. Tak pěkný poslech a hezkou noc.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Hezkou noc, další ty jsou připravené pro vás, pro všechny. No a my se jdeme podívat na ten dnešní den, světový den proti softwarovým patentům. Jenom abyste věděli, čím zajímavý 24. zářijový den byl. Teď přání krásné noci a užívejte hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl vám nabízí ten největší hudební výběr. Jarek Hemala přeje krásnou noc. Nezapomeňte, že Krokodýl je rádio, které pomáhá. Pomáháme vám, co píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši společnou pomoc potřeboval? Napište pomoc@krokodil.cz.

Půlnoc se nám blíží, na vlně Krokodýla stále s vámi Jarek. Nezapomeňte, že i zítra budeme hrát o benzín gratis. Dotankujeme vám do vaší nádrže benzín nebo naftu. Pěkně si to užijete a samozřejmě za jeden hit je ten benzín nebo nafta váš. Držte vlnu Krokodýla, vyplatí se to. Baby!

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Právo obsít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Vojenský výcvik ve Vyškově zahájilo 821 nováčků, dvakrát více než loni, a právě na to koukneme i teď u nás ve vysílání Krokodýla. Vojenská akademie ve Vyškově zažila největší nástup po kurzu základní přípravy od profesionalizace armády v roce 2005 do zářijového výcviku. Tento týden nastoupilo 821 vojáků, téměř dvakrát více než loni. Armáda zároveň očekává vysoký zájem i u dalších termínů. Tak... Vyškov, zdravíme, pěkný poslech přejeme dalších tu Krokodýla.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Vohančice změnili krajinu k nepoznání, za stromy a obnovený potok získali cenu a myslím si, že si zaslouží a od nás určitě velký dík a další hit. V otevřené zahradě se konalo slavnostní vyhlášení 5. ročníku ceny za krajinu, jehož účelem je nejenom ocenit životnímu prostředí prospěšné projekty, ale i inspirovat další obce, spolky i jednotlivce. Z 10 finalistů zvítězila právě obec Vohančice na Brněnsku. Za tento samozřejmě krásný počin jim patří, jak už jsem říkal, velký dík. Do Vohančic posíláme další hit z Krokodýla.

přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit zajtem. Radio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

nocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.